0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Mane AK 4, ty víš kolik? Dělám pusy, dělám love, chceme víc.
2: Is this Chappie Beats?

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: dinosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskídek.cz.

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Krásné dobré ráno na Freshy. Jak bude a co nás čeká? Dnešní nejvyšší teploty do 28 stupňů, ale v následujících dnech se bude oteplovat a myslím, že nás čeká pěkné horko.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině připraveny pro vás máme také první fresh zprávy. Na univerzitě v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola Báňská získají na jejich podporu téměř 21 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Informovala o tom mluvčí kraje Nikola Birklenová. Mezi nově podpořenými projekty jsou například výzkumy v oblasti informačních technologií, medicíny nebo pokročilé statistiky. Na univerzitě zamíří experti z Indie, Maďarska, USA či Alžíru. Ve věku 37 let v nočních hodinách zemřela moderátorka a hlavně máma Bára Tlučhořová. Svůj boj prohrála se zákeřnou formou rakoviny, proti které dlouhé roky bojovala. Posíláme sílu rodině i rádiové stanici KIS. V těchto chvílích jde všestranou. Mrzí nás to. No a koukneme taky na sport. Dobré zprávy přichází pro fanoušky Norska. Ty totiž na mistrovství světa porazili výběr Senegalu. Pokud vás zajímá český tým, tak ten se utká už ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno proti výběru Mexika. Češi musí vyhrát, aby si zajistili postup ze skupiny.
0: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme aktuálně na cesty, vypadá to klidně, doprava, zatím nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, ale jedna pozitivní zpráva a konkrétně z Děhylova, takže pro celou Prajsku, která vyráží směr Poruba a spol, tak bude to trošičku jednodušší, protože už tam nejsou semafory a zřejmě je to jednodušší průjezdné. Tak jezděte bez nehod, hlavně pomalu a opatrně, možná doprava? I s klímou.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
9: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
9: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic and be fantastic.
1: Fantastic. Dobré ráno, přejeme, tohle je Shaggy, nebo Shaggy, jak ji chcete, to je vlastně jedno.
2: A tohle je Honza a Honza. A vy se ptáte možná, proč takhle Monika nám někde pláchla. Je to tak?
1: No je to tak, no. Já jsem teda jako úplně včera koukal, ona mi říká po vysílání, no takže zítra bude Honza kuchař, jo? A říkají, jak jako bude Honza kuchař? A ty jedeš kam? Nebo co to jako je? Co to je za more, si tohle jako nechodit do práce? Aha, léto začalo a všechno bude jinak. Tak prosím vás, dámy a pánové, představte si, že Monika Rudová se vydala na špacír do hlavního města.
2: No, já si nemůžu pomoct, ale já jí to moc nezávidím. Jako tu Prahu v tom dnešním počasí. Ano, je to tak! Tak si představte tu Moniku, která nám tam vyráží z Ostravy a no, ona běžně je zvyklá na ty letní destinace, ale tentokrát se vydala do Prahy, nevím, já bych tam nechtěl být v tom městě. Jo?
1: Vlastně jako Praha je teď v tuto chvíli taky letní destinace. Já ti řeknu, kolik schválně bude dneska v Praze stupňů, jo? Kolik je tam teď? Kolik myslíš?
2: No tak bude tam víc. No tak víš, jak je to ve městě, většinou je tam zima.
1: Praha,
2: teplo.
1: Teplo. Praha dneska v maximech 28 až 31 stupňů Celsia. No, polojasno až oblačno.
2: Což je v zásadě o 3-4 stupně víc než u nás.
1: A teď je tam 19. Hmm. Teď je tam 19 stupňů. No. U nás je 17 teď podle tady nějaké té místní předpovědi. No, takže tak.
2: No, nám nezbývá, než Moniku samozřejmě pozdravit, ať si to užije, ať doplňuje tekutiny a no, ať se zítra pěkně vrátí.
1: A ať nám doveze magnetku nějakou. Jako hlavní město.
2: Tak pravola, ahoj.
1: Děkujeme.

0: 6 hodin 23 minut. Dobré ráno přejeme. Honza a Honza. No, mikrofonu.
1: Dobré ránko, my se jdeme dostat trošičku k tomu fotbalu, který nás jako sportovně provází, je to tak, Honzíku?
0: Já jsem úplně nechtěl fotbal jakoby řešit teď, jo? Protože na mě tady vyskočila předpověď meteorologů s varováním a ono vlastně se to jako tak pojí se to s fotbalem, protože zrovna probíhá mistrovství světa ve fotbale. Český tým bude hrát opět ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno.
1: Je to tak?
0: Proti domácímu Mexiku.
1: No a když jsme u toho fotbalu, mě by tak zajímalo, jako kdo bude stávat, kdo má pocit, jako že to má smysl se na to mrknout ve 3 hodiny ráno.
0: No, to nevím, tak český fanoušek by měl mít.
1: Nevím, jestli český fanoušek nebude už trošičku takový zatrpklý, tak. Protože se říká, že ty výsledky jako nic moc, no. Nevím jak ty, já to jako moc nesleduju, ale kluci, co fotbal zatím mají hodně rádi, tak jsou z toho nešťastní.
0: S Koreou jsme prohráli, to je pravda, jo, tam to dopadlo 1-2. Potom nakonec remíza s Jihoafrickou republikou, tak to bylo překvapení, to byl šok. Tam jsme měli jednoznačně vyhrát, jo. No a teď nastává takový, jako nastává komplikace v tom, že my musíme Mexiko ve čtvrtek ráno porazit, abychom se dostali ze skupiny dál.
1: No, tak co s tím? Tak fanoušci Česka, tak stávajte ve 3 hodiny ráno ve čtvrtek a asi pozbuzujte, protože vám nebo nám nic jiného nezbude, abychom se teda někam dostali.
0: Ale je to pravda, tak ono, ta podpora i na dálku bude velmi důležitá a je to vlastně poslední možnost. Tak my klukům držíme palce. Ve čtvrtek, tedy ve 3 hodiny ráno, prosím, buďte u televizních přijímačů, protože český tým nastupuje do posledního zápasu skupiny.
1: Ano, a Honzo, důležité je říct, že vlastně ta podpora na tom místě tam bude jako úplně minimální z té strany Česka, že?
0: To není pravda, pozor, Honzo, ne, já jsem se koukal, jako českých fanoušků je v ochozech stadionu poměrně dost.
1: No ale bude nesrovnatelná, ne, s těmi mexickými, nebo já nevím.
0: Jasně, jo. Tak to určitě.
1: Jak se hraje takový fotbal, jako když cítíš ty davy, když na tebe třeba pískají, když na tu bránku a ty si těšíš a no nic moc, no tak aspoň u těch televizí.
0: Aspoň takhle, na dálku, to je jediné, co můžem, tak my držíme palce, ovšem nebude to jednoduché, to víme, to prostě víme. Tak necháme se překvapit, do čtvrtka ještě času dost, kluci můžou trénovat a my do té doby budeme posílat další hity, třeba skútry máme nachystaný, to může být, ne, to je v pohodě.
1: Jasně.
0: Jo? A pomaličku se chystá i Honzova frešovka. Jo?
1: Tak, je to tak, vy, kteří máte rádi tuhle disciplínu, tuhle harmonikovou disciplínu, tak se můžete dneska těšit, dneska si vemu napaškal trošičku jako to počasíčko, no tak uvidíme, co z toho vyleze. Ještě je to v fázi práce.
0: Tak buďte s námi, dobré ráno.
2: Oslavit výročí svatby stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Dneska tedy ve složení Honza a Honza.
1: Honza a Honza, kteří vám jdou zvěstovat zprávy o počasí, protože jako nebude to vůbec žádná legrace. Jo? Když se podívám na ten výhled, sobota, neděle, 33, 35 a podobně. Jo?
0: No právě.
1: Takže se máme na co těšit. Já trošku zvažuju jako tu cestu do Chorvatska, jestli absolvovat, jestli radši nezůstat a nevykopat nějaký ten bazén.
0: Ty na druhou stranu říkám si, možná v Chorvatsku bude chladněji trošku, ne? Jako.
1: To je pravda. To se může jako dost dobře stát. No. Protože teď, ano, rodinní příslušníci byli v Řecku a pravda, přijeli tady, říkali, vy tu máte, ale hice.
0: Jo, no, jo, vidíš to, ale pozor, no. Ono to není jako sranda, protože my už jsme včera s Monikou říkali a popisovali vlastně, jak v těchto situacích zacházet a je velmi důležité dodržovat takový ten jako pitný režim, jasně, pochopitelně to nemusíme říkat, ale nejen to, pokrývka hlavy a tak dále, moc důležité a bez klimatizace se shodneme, že v tuto chvíli prostě nikde nejde vydržet déle jak půl hodiny.
1: No a zrovna o tomhle, Honzo, jako budu trošku se věnovat jako té frešovce, kde zmíním možná to, že se člověk těší někdy i do auta.
0: Jasně, jasně.
1: Protože nevím, jak vy, my klímu doma nemáme, ale tak někdy člověk se na ty cesty docela i těší. No.
0: Tak jo, tak je tady Honza kuchař, to znamená, že frešovka je víceméně povinností a víceméně víme, na jaké téma. Tak teď ještě BTS, jejich hitovka Swim, mimochodem zaplavat si, teď by bylo ideální, podle mě. Jako. Ale až

0: Ve studiu Fresh Radio a dneska v raním Bon Appetit, Honza Kuchař.
1: Ano, je to ono.
0: To my víme, to slyšíme, vnímáme. Tím pádem Freshovka připravena. Pojďme, prosím.
2: Nějaká znělka nebo něco takového, co?
3: Tak jako vize.
4: Freshovka.
0: Honza je Kuchař. To
2: tak už to začalo. No ty hice. Remcali jsme, že zima, tak už to zas k máme k třicítce. Bez klimy už těžko i v našich podnebných pasách. Radostně ubírám se do auta. Klima spasá. Nevybereš si. Počasí ideální. Na zahrádce ubývá fajně, ale to spaní, že Honzo? Pozitivní musíš mít myšlení. Ani se nenaděješ a budeš zapínat topení. Ale včera s juniorem v Bohumíně na Kališoku. Voda fajná, všude teplo. No byl jsem v šoku. A tak mě napadá, že zkusím doma trochu taktizovat. Ať nemusím tu chorvatskou štreku zas absolvovat.
4: Frešovka. Honzi Kuchaře. Kuchaře.
5: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
6: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
5: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
6: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
5: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Fresh Radio.

0: které jste posílali. Máte nějaká přáníčka? Co jsme z toho vybrali, Honzo?
1: No, máme tady hlasovku od Barťase. Dobré ráno, Barťasu.
2: Dobré ráno, zdravím vás, kluci, do studia a i všechny frešáky. No, máme tady úterý, myslím si, že bychom se mohli trochu rozhýbat a proto bych chtěl nechat zahrát písničku Magenta, remix od Kamo a Rukit. Posílám do odkazu, jak se to píše, čte i jak se to hraje, takže snad to nedojde k omilu. No a přeju všechnům hezký den, takže čau, Barťas.
1: Barťasu, moc děkujeme, to jsou výborné zprávy, že všem ostatním přeješ pěkný den, ale...
0: My jsme se rozhodli,
1: my to že... my to nemůžeme zahrát.
0: že to nechceme rozhýbat tolik, jo, tak se, Martine, omlouváme, ale my pustíme něco jiného, něco, co do toho ranku je tak?
1: Jakoby jinými slovy, my to nemáme, to je taková nakládačka, že podle mě bychom probudili i co už tady dávno nejsou.
0: I pravu.
1: I Moniku bychom probudili ve zlém snu možná. Tak hele, my jsme nakonec tedy ještě vybrali jiného posluchače. Patrik píše, dobré ráno, zahrajte tanečního Tomase Greje, prosím, pro všechny, co dneska taky budou mít náročný den. A já vím, že bude spoustu lidí, co má náročný den, protože jedna kolegyně herečka z našeho divadelního souboru dnes státnicuje, prosím. Tak pozor, tak držíme palce. Tak třeba to bude už dneska na oběd paní bakalářka.
0: No, gratulujeme. Takže pro vás všechny, Martinovi se omlouváme, no a mějte krásné ráno.
1: Počkej, víš co, Honzo, jako vlastně my toho Tomase Greje zahrajeme i Martinovi.
0: Jasně.
1: My to hrajeme všem, co nás poslouchají. Dobře. Tak dobré ráno, posíláme tedy pro Patrika, pro všechny, úplně pro všechny.
0: I Tomase
1: Greje, Rumors, i pro Martina. A mějte tedy pěkný den. Jukebox Fresh Radio. Jukebox Fresh Radio.

0: dneska málo, málo nestíháme, jo, nebo maličko nestíháme teda, pardon. Minuta po sedmé, dobré ráno, se zpožděním pojďme na zprávy.
1: A počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí. Počasí.
4: Ano, je to tak, jdeme se podívat, jak to bude vypadat, protože bude opravdu teplo. Dnešní teploty do 28 stupňů, ale to, co nás čeká, bude opravdu letní, protože o víkendu 32 a možná i 35.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
0: Dobré ráno, 2 minuty po 7 hodině a připraveny pro vás máme taky fresh zprávy. Česká televize a Český rozhlas byly ve výstražné jednodenní stávce, kterou vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů. Zaměstnanci protestovali proti záměru vlády převést financování médií pod státní rozpočet a oproti plánu jim výrazně snížit příjmy. Obávají se ohrožení nezávislosti. Podle premiéra Andreje Babiše kabinet změnou financování pouze plní svůj program. Opozice mluví o snaze koaličních politiků média ovládnout. K protestu se symbolicky připojily i některé další instituce. Na univerzitě v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola báňská získají na jejich podporu téměř 21 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Informovala o tom mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Mezi nově podpořenými projekty jsou například výzkumy v oblasti informačních technologií, medicíny nebo pokročilé statistiky. Na univerzity zamíří experti z Indie, Maďarska, Spojených států či Alžíru. Ve věku 37 let v nočních hodinách zemřela moderátorka a hlavně máma Bára Tlučhořová. Svůj boj prohrála se zákeřnou formou rakoviny, proti které dlouhé roky bojovala. Posíláme sílu rodině i rádiové stanici KIS, na které dlouhé roky působila.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
4: Ano, jdeme na silnice. Dávejte si pozor na silnici 486 ve Fričovicích. A konkrétně ti, kteří to znají, tak u kříže je tam dopravní nehoda 2 osobních aut. No, dále máme hlášeno omezení v Klimkovickém tunelu, protože tam došlo k zúžení do jednoho pruhu, tak se předpokládají jisté komplikace. Možná jedna pozitivní zpráva v Děhylově ze směru Hlučín. Ti, kteří tam jezdí, většinou z Pražské Hlučín Ostrava, tak je průjezdný samotný most, takže se možná trošičku uleví. Mějte krásné ráno a jezděte opatrně.
2: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
6: Vyhrávej skvělé ceny! Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit! Bon Appetit! Monika Dudová a Honza Pernický!

0: Dobré ráno na Freši a my se jdeme ptát, protože se vracíme zpátky, Honzo, k tomu fotbalu, který se odehraje ve čtvrtek ráno, ve 3 ráno. A nás trošičku zajímá, co? Nás zajímá,
1: kdo se bude dívat, protože jinými slovy nebudeme se nic nalhávat díky tomu, že se hraje letošní mistrovství světa ve fotbale ve třech zemích: Kanada, Spojené státy, Mexiko. Tak pro nás, pro Evropany, to není úplně ideální čas na sledování těchto zápasů. Není.
0: No a nás zajímá, kdo z vás, teda posluchačů Fresh Rádia, je ochoten teda, nebo bude už je připravený na to, že ve čtvrtek ve 3 ráno stane a bude se na ten fotbal dívat, protože samozřejmě jde o hodně.
1: Jde. 25. června, jak už říkal Honza, se hraje ve 3 hodiny ráno proti domácímu výběru Mexika.
0: Které prý je v dobré formě, jak se říká, nebo je rozjeté.
1: No ty si dokonce četl, že nedostalo gól ještě.
0: Počkej, já jsem se normálně ptal AI, proč stanout a proč nestanout, jo. Ona mi vypsala důvody. Jo, to je jako trochu legrační, tak samozřejmě,
1: okay,
0: důvody proč, jo. Zápas o všechno, samozřejmě, protože musíme vyhrát. Proč raději...
1: Hele, promiň, tady tě stopnu. Psal nám posluchač a teď já ti řeknu přímo, o jakého posluchače se jedná. Jirka psal, že teoreticky stačí i remízovat, jo, s Mexikem. Chceme vyhrát, ne, my chceme vyhrát, jasně. Pohodě, pokračuj.
0: No, ale nás stále zajímá, kdo z vás stane a ve 3 ráno si pustí prostě fotbal.
1: No počkej, pokračuj v tom, co ti napsala ta AI. Teda.
0: Jo, tohle chci slyšet, jo.
1: No.
0: Proč raději spát? Nepříznivý čas a stávání uprostřed noci výrazně naruší váš spánkový cyklus.
1: Jasně,
0: no. No, to je jako chytrá holka, co?
1: To víme, je bez ní.
0: No a tak, no, jako... Takže tohle nám napsala. Já jenom nás zajímá, pište ty zprávy, nás zajímá, kdo teda u toho
1: stane.
0: Bude jako přímo online.
1: Jo, kdo stane, nebo naopak, kdo třeba nepůjde vůbec spát, jo.
2: WhatsApp 77 337 136.
1: Já vím, že v Ostravě jsou i bary, sportbary a restaurace, které dokonce mají otevřeno.
0: Fakt.
1: A budou, jako je to na rezervaci, musíš teda jako říct, že přijdeš, ale mají otevřeno.
0: Aby tam ten hospodský neseděl třeba sám, že?
1: Ne, hele, já vím, že když jsme hráli ten první zápas s Jižní Koreou, tak sportklub na Varenské, tady co je v Ostravě, tak ten měl opravdu otevřeno a hlásil, jako, že měl plno. Že prostě nebylo místo, kde si sednout. Takže vlastně jako proč ne? Na druhou stranu, my jsme proti Koreji hráli o, myslím, 2 hodiny později, v 5, a to už je lepší, jako jo. Ve 3 to je prostě, ve 3 si myslím, že se více vyplatí dnes spat.
0: No, jo. Já spíš jsem s podívem tím smyslem pro biznis, jo? Jako klobouk
1: dolů. No, jasně. V pohodě, nech to být, prosím tě, jo. Dobré ráno přejeme. Pište, kdo bude ve čtvrtek koukat ve 3 ráno na zápas Česko-Mexiko?

0: jako být či nebýt. Sledovat či nesledovat. Mluvíme o čtvrtečním zápase českého týmu na mistrovství světa ve fotbale, které začíná už ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: A vaše reakce jsou spíš takové, že si radši pospat.
0: Hody píše, dobré ráno, ahoj. Už mám nastavený budík, sice u toho usnu, protože mě naše hra uspí, ale ten pocit, že jsem viděl tu naši ostudu, je k nezaplacení. Jo.
1: No a
0: Barťas píše, já to určitě sledovat nebudu. Kdybych už chtěl vidět nějakou národní tragédii, tak na vlastní oči se podívám na naši vládu. OK, v pohodě, děkujeme za názor. Taky tady máme vzkaz od Dana, dobré ráno.
2: Čauke, tak hele, já jsem pár zápasů viděl a určitě se dívat nebudu, protože ti naši kluci, kdyby hráli proti tlupě Indianu z pralesa, tak ani to by neporazili, takže já už jsem rezignoval, čauke.
1: Dobře, víte co, kluci, tak já vám tam posílám jeden takový jako hudební pozdrav, zase takový fršovský, jo, který reaguje na to, o čem se tady bavíme, tak pojďme na to.
0: Třeba tak dávej, pojď.
1: Stávat či nestávat na to čtvrteční fotbalové zapolení. Myslím, že bez mé divácké účasti se na výsledku nic nezmění. Dle formy těch našich účastníků, kluci, zdravím. Se radši pospím, třeba budou mít kliku. Kde?
0: I v tom Mexiku, no.
3: Honzi Kuchaře.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
10: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
12: All day, every day.

0: Dobré ránko na Freši, no my pro vás máme jako takovou pozitivní zprávu, protože po velkém úspěchu my budeme opakovat nebo zase přidáme nějaké ty lístečky, je to tak Honzo?
1: No minulý týden tady byl první den z Beats for Love, byl v pátek a my jsme si řekli, že přesně sklidilo to poměrně velký úspěch, tak proč neudělat ještě jeden den z Beats for Love?
0: Máte velké štěstí, protože se objeví ještě dva a dva lístky, protože dva budou dopoledne, tedy ráno a dva odpoledne, takže radím, asi buďte ve střehu vy, kteří jako byste měli chuť vyrazit zrovna na tenhle festák.
1: No, třeba si živě poslechnout toto, jo? Calvin Harris, jeho takový velký poslední počin Ocean a i toto rozhodně zazní už ve středu.
0: No a pokud se nemýlím, tak ty lístky už normálně skoro k mání nejsou, nebo jak to je Honzo?
1: Ale je pravda, že je těch lístků dost vyprodaných a je dost možné tedy, že se stane, podle Jirky, který tady byl s námi, tak se může stát, že opravdu třeba lístky i nebudou. Ty jednodenní minimálně, může se to stát. Proto doporučujeme, abyste si ty lístky pořídili, nebo ještě lépe, v pátek vyhráli.
0: Poslouchali Fresh a samozřejmě byli ve střehu, protože tohle je cena, která za to trošičku stojí. Je to jeden den, ne jako fízu naopak, ve kterém budeme soutěžit, nebo soutěžíme celý týden, ale zrovna v ten den, jak říkáme, ráno a odpoledne můžete vyhrát dva lístky. Takže stojí za to.
1: No a pokud vás zajímá, kolik takový Calvin Harris stojí, tak tady je malá ochutnávka z toho, co jsme řešili právě minulý týden v pátek. Pokud vás zajímají další peprnosti a další zajímavosti, tak poslouchejte i tento týden v pátek ranní vysílání, protože ve studiu bude přímo ředitel festivalu Kamil Rudolf.
2: Fresh. Jirko, ty jsi přišel hlavně z toho důvodu, aby si nám poodhalil ty nejhlavnější headlinery, ale my už to všichni víme, že tam bude Calvin Harris.
3: Právě.
2: Tak nám jenom v úvodu řekni, jestli je to fakt jako nejdražší položka, kterou jste kdy pro Beatsy řešili.
3: Je to tak, je to
2: já
3: tak. A bylo to tak trošičku, nechci říct úplně náhoda, protože my jsme samozřejmě si říkali, že jednou dostat Calvina Harrise k nám by bylo teda úžasné. A ono se to tak nějak jakoby našlo tu cestičku k sobě, ten náš festival a on, respektive jeho management, jeho agent, toto. Takže v momentě, kdy vlastně to přišlo, tak jsme si říkali, wow, tyjo, my vlastně můžeme to zkusit, jestli na to budeme mít. Samozřejmě ta finanční hodnota je...
2: Je kolik? No,
1: museli jste
2: si
1: půjčit? Museli jste si na to půjčit?
3: ne.
2: Složili se všichni.
3: Takovýhle headlineři jsou v nižších milionech eur.
2: No, nižších milionech eur, jo?
3: Ano.
1: No tak jo. To je skoro jak můj honorář za moderování akce. Ne, já si zrandu.
2: To jsme slyšeli ten smích u toho rádia, ale až jsem to šlo. Best of
4: Fresh. Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh rádiu.
5: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
6: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
5: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
6: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Espresso, který teď hraje se svou hitovkou Call Your Name na Freshi, zahraje na Beats for Love. A to v sobotu. Pro vaše informace.
1: No a vy, kteří nechcete třeba vyhrát tenhle lístek v pátek, tak máte možnost za chviličku možná soutěžit, protože budeme tak jako každý den v kvízu naopak soutěžit a tento týden to bude...
0: Bude o 2000 korun do...
1: Hokus pokus.
0: Hokus pokus, já ano. Jsem na to zapomněl ještě, že tě tady mám. Hokus pokus je mimochodem výborný podnik, kde si dáte skvělé víno, dobré jídlo a hlavně nasajete výbornou atmosféru.
1: No a víte co, ta vína nejsou jenom tak, protože jsou všechna taková jako strašně přírodní, jo? Jsou bez přidané, nebo s minimálním obsahem síry, jestli tak jako, a tady tyhle věci, co tady jako čtu. Okay. Já jsem tam tady jako nebyl, ale...
0: Mně se strašně líbilo to prostředí. Já to mám jako kousek od baráku, víš, takže pro mě to je... Co by kamenem dohodil člověk, no?
1: No, já se jenom dívám, jestli to říkám správně. Je to tak. No a jsou tam vína zastoupena z, já nevím, z celé Evropy, možná světa.
0: I z Chile třeba?
1: To tady zrovna jako nevidím.
0: Hele, víš, to ale... podle mě určitě, protože Chile je výborný distributor vína. Fakt, skvělý. Hmm.
1: No, tak vy, kteří chcete třeba takové vínečko v tomhle počasí, se to náramně hodí, tak buďte ve střehu, protože za chviličku kvíz naopak a v něm budeme soutěžit.
0: Je to tak, jakmile zazní ten signál, který všichni dobře znáte, berte telefon, volejte do studia, protože i dneska bez Moniky Dudové bude kvíz naopak.
1: Je to tak.
0: No jo, hokus pokus, v pátečním finále rozhodneme, dneska je teprve úterý, prozrazujeme, že opravdu za chviličku signál zazní.
2: Víkend na chatě, stylově, party Sud Morava, vodní relax i zábava.
3: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte polary.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: opak. A na telefonu je kdo? Dobré ráno.
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Čau, Jirko.
2: Zdravíme tě, Jirko. Pravidla znáš? Jsi připraven na soutěžení?
1: Ano, znám.
0: Výborně, já jenom pro jistotu připomenu, pokud někdo poslouchá dneska poprvé, položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně. Pozor, má to jeden háček, musíš to stihnout do jedné minuty.
1: Budu se snažit.
2: Tak okay. Pojďme na to.
0: Ok, Jirko, my jsme připraveni. První otázku ti položí Honza, jo, pak další Honza a ty odpovídej špatně. Pojďme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
2: Kdo nakreslil Monu Lízu?
1: Můj tačka.
0: Ok, vyjmenuj tři ženské jména.
1: Karel, Pavel a Jaromír.
2: Výborně. Kdo je to zeměměřič?
1: Ten měří brambory.
0: Dobře, kdo je hlavní protagonistou filmu King Kong?
1: No, tak to jsem já, no.
2: Ok, jak se jmenuje hlavní město Vysočiny?
1: Praha.
0: Výborně. Kolik hráčů v jeden moment může hrát fotbal?
1: Všichni.
2: Dobře. Jaké i napíšu ve slově polikat?
1: Měkké.
0: Kdo je na papírové 200 koruně?
1: Karel Jaromír Erben.
2: Dobře. Jak dlouho trvá jedna dekáda?
1: 16 let.
0: Dobře. A teď prosím tě, Jirko, dospívej. Já do lesa nepojedu...
1: Mně se tam nechce.
0: Mně se tam nechce, pojď.
2: Jiří, tady originálně máš tu naši harmoniku, fanfáru, je to tvoje.
0: Jiříku, moc gratulujeme, ty ses dostal do pátečního finále.
1: Děkuji, super. Nemáš zač?
0: Mimochodem, hrajeme tento týden o Hokus Pokus, to je výborný tapas bar, kde si dáš kromě dobrého tapas i výborné víno. Jaké víno máš ty nejradši?
1: Nealkoholické.
0: Nealkoholické? Jako fakt?
1: No, já nepiju, no, takže bohužel.
0: Ty si dáš, když vyhraješ v pátek, tak ty si dáš spíš teda to tapas, chápu to správně.
1: Spíš to najím, no.
0: Výborně, ne, ok.
2: Nebo si vemeš s sebou někoho, koho tam můžeš jako pěkně opít.
1: To já je taky možný.
2: Já tak, Jiří, přemýšlím, když slyším tu harmošku, ta harmoška by tam mohla být jako fajn, že? V tom Hokus, jako pokus.
0: Jo, no, jo, k vínu, že? No. Jako... Ukaž, to by si zahrál, když ti donesou sklenku vína, pojď. Ano, pane kuchař, prosím, nalijte mi ještě. No jo, nalijte mi ještě. Jiří, dáte si taky víno?
2: Ano, jedno nealko, nezlobte se, já nepiju.
0: Jirko, měj se. Čau.
2: Děkujeme moc, čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dobré ránko na Fresh. Jak to bude vypadat s počasím? No, bude se nám oteplovat. Dneska čekáme do nějakých 29 stupňů, bude jasno, ale v následujících dnech bude ještě přihořívat, protože čekáme o víkendu 32 až 35.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Dobré ráno, minutka po 8. Připraveny pro vás máme také další Fresh zprávy. Ve věku 37 let v nočních hodinách zemřela moderátorka a hlavně máma Bára Tlučhořová. Svůj boj prohrála se zákeřnou formou rakoviny, proti které dlouhé roky bojovala. Posíláme sílu rodině i rádiové stanici KIS, kde dlouhá léta vysílala. Na univerzitě v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola báňská získají na jejich podporu téměř 21 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Informovala o tom mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Mezi nově podpořenými projekty jsou například výzkumy v oblastech informačních technologií, medicíny nebo pokročilé statistiky. Na univerzity zamíří experti z Indie, Maďarska, Spojených států či Alžíru. Česká televize a Český rozhlas byly včera ve výstražné jednodenní stávce, kterou vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů. Zaměstnanci protestovali proti záměru vlády převést financování médií pod státní rozpočet a oproti plánu jim výrazně snížit příjmy. Obávají se z ohrožení nezávislosti. Podle premiéra Andreje Babiše kabinet změnou financování pouze plní program. Opozice mluví o snaze koaličních politiků média ovládnout. K protestu se symbolicky připojily i některé další instituce.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme na silnice. Dávejte pozor v Třinci, vy Třinečáci, kteří nás posloucháte. Na silnici 474 je tam srážka třech osobních automobilů. A ještě další info, vy, kteří vyrážíte po dálnici směr Ostrava, tak dávejte pozor zřejmě před Klimkovickým tunelem, to tam bude trochčičku housnout, protože je to tam svedeno do jednoho jízdního pruhu. Další info, možná pozitivní, v Děhylově je otevřen prozatímně, nebo nejsou tam semafory, takže byste se měli volněji dostat směr Děhylov z Hlučína. No a ještě jedno hlášení pro Pražsku opět. V Ludgeřovicích u obecního domu se měří, tak dávejte pozor.
0: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Fresh Radio.

0: Dobré ranko na Freši. Honzo, já jsem strašně jako v šoku. Jo,
1: protože já to vidím, že ty jsi nervózní z toho úplně, mi přijde.
0: Ne, před chvilkou nám tady volal Jiří, který soutěžil kvízu naopak.
1: Ano.
0: A víte co, on soutěžil samozřejmě především o vína, ale on nám řekl, že vlastně nepije. Jo? A teď já jsem zase, teď mě to jako tak nahlodalo, mm-hmm. ale přemýšlím jako co s tím, jo. Protože si říkám jako pít či nepít, no. No a mě by tak jako možná zajímalo, jako z těch, kteří nás poslouchají, kolik je tam jako fakt jako takových těch abstinentů, kteří jako vůbec nic, jo. Kor v tomhle počasí, jo, já vyrážím na kole.
1: Jasně, kolo, a pivo je povinnost, že? Jo.
0: Já nevím, já to tak jako cítím, no.
1: Co, je to jako dobrá myšlenka, protože já se poslední dobou potýkám docela s dosti názorama, no, jako takhle. Mám kolem sebe dost lidí, kteří nepijou. A mě to jako vlastně, jo, když je to jeden, dva v pohodě, ale pak když už to je třeba jako sedmý, si říkám, tyjo, co se děje? Nebo co dělám já špatně? Jako, jo. No, já nevím. Takže jako ty si nedokážeš léto bez alkoholu představit.
0: Léto?
1: No, mluvíme hlavně
0: jako celé léto.
1: Celé ne. Od června až do září.
0: Já nevím, jako já mám asi, je to možná jako problém, ale mám s alkoholem spojený jako normálně život, jako to pivo, kolo,
1: večer. No, to není problém, jako,
0: no ne,
1: když to koriguješ,
0: o tom se hodně,
1: je to v pohodě.
0: O tom se hodně jako mluví, víš, no. A jako bavíme se o té kvalitě spánku a jako neříkám, že stávám zrovna jako úplně fresh,
1: ano,
0: že?
1: Jasně,
0: i když
1: jasně.
0: Jako jdu na fresh. No, ale tak možná přispějte svým dílem, protože tohle je jako takové vděčné téma. Vím, že je to obehrané trošičku, ale...
1: No ne, je to tabu, ale vlastně není.
0: Ale je spousta lidí, kteří takhle jako přemýšlí a opravdu ten alkohol jako úplně vypustili, no.
2: WhatsApp 77 337 1036.
1: Otázka této hodiny zní víc než jasně. Pít či nepít? Dejte vědět.

0: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Ano, to je on, Monika Dudová, ano. Dneska netradičně samozřejmě Honza a Honza, protože Monička nám vyrazila do Prahy, ale my se vracíme k tomu našemu tématku, protože vy nám píšete, jestli pít či nepít, jo?
2: Ano, to je téma.
1: Jak to tam teda je? Zdar, pánové, no už 2 roky po sobě jsem přes léto vůbec nepil. Neříkám, že nemám chuť na pivko, ale aha, dám si birel. Jo, chybí tam takové to brm, brm.
2: Brm, brm?
1: To je dobrý, ale jinak mi nechybilo a díky tomu jsem taky omezil to, že si dám fakt jen výjimečně, a to jen vínko nebo cider. Nechybí mi to a je o dost lépe. Ale je to na každém, tak se mějte a užívejte života. Děkujeme moc.
2: Děkujeme za tento hezký vzkaz. Hanka píše, že si víno dá minimálně obden a že bez toho to prostě nejde, už jen tak jako na úlevu. No Hani, tak asi vlastně jako chápeme.
1: No já tak vzpomínám teď trošku na ty paní učitelky nebo na mé působení jako ve škole, víš, jakože teď ty prázdniny, jakože to tak ano, jako všechno vypustí a teď ty úče, jakože ty přijdou z té školy v přírodě, víš, a jako upřímně ti řekne, hele, já už se těším na víkend, až si dám to víno.
2: Vrátí se s demižónem nejlépe,
1: co? No.
2: Hele, my jsme tady měli ještě jeden takový, řekl bych jako... silný vzkaz, protože do studia volal Lumír Mořkovský.
1: Ano.
2: Což je náš kolega. A ten by o tomto tématu mohl vykládat hodiny a hodiny. Mhm. A já přenesu do éteru pouze vlastně jenom jednu informaci, jedno takové poselství, které mě natolik rozhodilo, že jsem tady teď nebyl schopný na začátku toho vstupu ani to všechno skorigovat. Viděl jsem sám.
1: Pojď. Mhm.
2: Poslouchej dobře. Alkohol se má pít jako důvod radosti.
1: Ano.
2: Pokud k němu sáhneš kdykoliv během smutku, je to cesta do pekel.
1: Přesně tak. A tohle jsem slyšel. Takže vy všichni, kteří pijete z radosti, jakože věřím, že nás je většina, tak to klidně dělejte dál. Protože v momentě, kdy potom sáháte jako po té berličce, tak je v tom problém. A tohle by nám asi potvrdili i nějací odborníci.
2: Určitě.
1: A je to tak. Takže pijte z radosti a určitě ne ze smutku. Jo,
2: třeba se z radosti napijte klidně na to, že já nevím, za chvilku bude 8:30, klidně, to je jedno. Ale hlavně ať je to z radosti.
1: No a já mám ještě, ať nejsem moc dlouhý, jo. Já jsem tady jako začal tvořit jednu frešulínu a mně napadá, že byste ji mohli dokončit. Co? Já, už je dneska třetí, já se omlouvám, že s tou harmonikou tady furt oxiduju, ale já nic jiného neumím.
2: Musíš to užít, já to chápu.
1: Ne, rychle, pojďme. Pít či nepít, to je to, oč tu běží. Prý ráno stáváš a jsi víc svěží. Mi nedá to, ta myšlenka je tu stále znova. Jestli být tak trochu divný a... Prosím, dokončit dream, jo? Potřebuji něco
2: jestli
1: a...
2: Jestli být tak trochu divný a nebo radši no, si... No já ne.
1: Ta myšlenka je tu stále znova. Jestli být tak trochu divný a... Já jsem tam měl jako pít, ne, alkoholová něco, jo.
2: No,
1: ale ne to nechám na vás. Třeba napište.
3: WhatsApp 777-337-1036.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
11: Kontaktujte pulari.cz.
12: STK bez čekání?
7: Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Rozdělilo frešáky hned na dvě kategorie. Ta jedna říká ano, alkohol prostě k létu a obecně k životu patří, třeba když se řeší radosti. A pak jsou tady ti, co abstinují z různých důvodů, že jo?
1: No a já mám pocit, Honzo, že nám píšou spíš ti, kteří abstinují a tak se tváří jako strašně důležitě, jakože samozřejmě nepít je normální. A jo. Říkám si proč.
0: Jo,
1: ne,
0: jo.
1: Ne, samozřejmě, my vám fandíme. Nevíme,
0: no,
1: pak co
0: jsme s váma. Jsme s váma, myslíme na to, že ano, věříme, že je to pro vás určitě lepší, protože někdo prostě s tím alkoholem bojoval doslova a do písmene, takže chápeme to. Ty máš tady ale rčení.
1: Počkej, já jdu slovy klasika, a to se mi líbilo, to nám posílá Veve, naše věrná posluchačka.
0: Ano?
1: No a to zní, vy to určitě znáte, ale ono se to hodí. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejíje, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič. A hůl to není člověk, to je vůl. A ano, je to klasické, ale proč ne? No a my ukončíme tuhle naši debatku jedním takovým videíkem. My vám dáme jenom samozřejmě zvuk, protože jsme v rádiu. Oj, teď mi to spadlo.
0: Pohodě, no. Možná potřebuješ alkohol. No, Ondra.
1: Mírný stres.
0: Ondra. Ondra nám tady posílá takové taky jedno jako do života.
1: Ano, ano,
0: jo?
1: Tak pojďme na to. To bude taková. Ada, jako...
2: Ano, a víš o tom, že alkohol tě zabíjí pomalu?
3: Jo, tak já nikam nespěchám.
4: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
6: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
4: Vyhrávej skvělé ceny!

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět.

0: Tohle je David Guetta, taky BB Rexa. Beats for Love se blíží a během festivalu meteorologové varují, že by mělo být více než teplo. Teploty totiž mají atakovat až vysoké 35 stupňové horka.
1: Je to tak, jestli nejspíš se o víkendu dočkáme až 35 stupňů, jestli ty prognózy jako vyjdou. No a já jsem se tomu trošičku ráno věnoval v té Prešovce, takže my už můžeme tak trošičku, vy, kteří jste neslyšeli, tak možná za chviličku si můžete užít znova.
0: Jo.
1: Děláme si trošičku prču z toho počasí, no a jak, pořád jako vlastně remcáme, protože to ideální počasí vlastně jako není, jo. A co s tím?
0: No. My vlastně jako remcáme, ale myslíme to tak, že byste i vy měli být opatrní vůči toho, nebo vůči sami sobě, jak se oblečete, co budete pít a že byste měli pít. A teď nemyslíme alkohol, který jsme tady řešili v posledních minutách, ale i vodu, obyčejnou vodu, která vám pomůže víceméně být imunní proti tomu horku a tomu slunku, které prostě přijde a bude.
1: No, já jako Honzo, já mám jako problém. Já jdu ve čtvrtek, pátek hrát svatbu a já vůbec nevím, co si obleču, jo. Ne, fakt jako ne.
0: To je těžké, protože ale já chápu,
1: protože zřejmě ve čtvrtek jako budu venku celý den, nemluvě o té technice, což je jako trošičku problém, jo, tam už jako nezajistí, že to všechno jako bude fungovat, protože jasně, na sluníčku to je. No a takže dneska vyrážím jako do obchodu, kdybyste měli nějaký tip, jako jak se oblíknout, tak abych vypadal jako na svatbě, ale přitom jako se neupek, jo. Tak jako fakt netuším, jo.
0: Roman píše plavky.
1: No já to zkusím navrhnout.
0: Na svatbě nevím teda.
1: Navrhnout nevěstě, co na to řekne.
0: Když si necháš ale plavky, počkej, a dáš si kolem krku jenom kravatu, tak no, je to v pohodě.
1: No, ale... jo. Bych možná zvýšil svoji poslechovost.
0: A možná bys byl více prodávaný.
1: No,
0: potom,
1: tak je.
0: Cena, by, no, cena by šla nahoru.
1: Já se na to zeptám nevěsty, kdyby do toho šli všichni, tak asi bych s tím neměl problém. No.
0: Za chvilku Frešovka Honzy Kuchaře, tak buďte s námi a hlavně se napijte.
2: Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
9: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
13: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém

0: úplně celá Sabrina Carpenter, je tam i Honza Kuchař a jeho harmonika, ale pojďme si tedy zrekapitulovat dnešní vysílání. Mluvili jsme o alkoholu, mluvili jsme o teplém počasí, které prostě bude a je. A na to téma hned ráno Honza Kuchař udělal fršulínu. Tak možná bychom si mohli pro nynější posluchače jí zopakovat.
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to připraven, pojďme, můžeme.
2: Frešovka. Frešovka. Honzi Kuchaře. Kuchaře.
1: Tak už to začalo, no ty hice, remcali jsme, že zima, tak už to máme zas k 30. Bez klimy už těžko i v našich podnebných pasách. Radostně ubírám se do auta, klima spasá. Nevybereš si počasí ideální. Na zahradce upívá fajně, ale co to spání? Pozitivní musíš mít, ale myšlení. Ani se nenaděješ a budeš zapínat topení. Já včera s juniorem v Bohumíně na Kališoku. Voda fajná, všude teplo, no byl jsem v šoku. A tak mě napadá, že zkusím doma trochu taktizovat, ať nemusím tu chorvatskou štreku zas absolvovat.
2: Frešovka. Frešovka. Honzi Kuchaře. Kuchaře. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Golden Dave, Joel Corey, Ella Henderson, je 9 hodin 1 minuta k tomu, tedy nejvyšší čas říct si, jak dneska bude.
1: Počasí.
2: No a co vám budu vykládat, bude pěkně. Bude až moc pěkně, protože dneska čekáme ještě nějakých 28-29 stupňů, jasno. No ale ty následující dny, když se dívám na výhled, tak nás čeká v sobotu v neděli 34 až 36. Tak se na to náležitě připravte, jo? Nebude to určitě jednoduché.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: A dobré dopoledne, 2 minuty po 9. hodině pro vás máme připraveny také další fresh zprávy. Česká televize a Český rozhlas jsou a byly ve výstražné jednodenní stávce, kterou vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů. Zaměstnanci protestovali proti záměru vlády převést financování médií pod státní rozpočet, oproti plánu jim výrazně snížit taky příjmy. Obávají se ohrožení nezávislosti. Podle premiéra Andreje Babiše kabinet změnou financování pouze plní svůj program. Opozice mluví o snaze koaličních politiků média ovládnout. K protestu se symbolicky připojily i některé další instituce. Na univerzitě v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola báňská získají na jejich podporu téměř 21 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Informovala o tom mluvčí kraje Nikola Birklenová. Mezi nově podpořenými projekty jsou například výzkumy v oblasti informačních technologií, medicíny nebo pokročilé statistiky. Na univerzity zamíří experti z Indie, Maďarska, Spojených států či Alžíru. Ve věku 37 let v nočních hodinách zemřela včera moderátorka a taky hlavně máma Bára Tlučhořová. Svůj boj prohrála se zákeřnou formou rakoviny, proti které dlouhé roky bojovala. Posíláme sílu rodině a taky rádiové stanici KISS, ve které dlouhé léta vysílala.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Ano, jdeme na silnice a jdeme zase aktuálně na Pražskou, protože je tam problém ze směru Hlučín na Darkovice, je tam nehoda a Kyvadlově se tam jako doprava nějakým způsobem řídí. Máme tady víc hlášení a taky konkrétně je to z Ludgeřovic, pozor na měření. Měření není jenom tam, taky v Petřvaldu, Hnědá, Oktávě, Trojková zrovna zaparkovali naproti RB auto, tak kteří to tam znáte, dávejte pozor, protože vás to může stát nějakou korunku. No a ještě možná jedno dopravní info pro ty, kteří se pohybují na dálnici a konkrétně jedou na Ostravu, tak Klimkovický tunel by měl být sveden do jednoho pruhu, tak tam dávejte pozor. Mějte krásné ráno, pijte a hlavně jezděte opatrně.
1: Doprava?
3: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz. Fresh Radio.
12: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

0: Legenda Richard Gere neskrýva hrdosť na svojho syna Homera Gera, ktorý sa čoraz výraznejšie presadzuje v hereckom svete. V rozhovore pre magazín People ocenil nielen jeho talent, ale aj spôsob, akým zvláda rastúcu popularitu. Zdá sa, že vie, čo robí, takmer nadprirodzeným spôsobom. Ešte viac však teší synov prístup k životu. Je to dobré dieťa, je naozaj dobrý mladý muž, ktorý tomu nejako rozumie. Nie je to ľahká práca a nie každý to dokáže, toto dodal. Homer na seba upozornil najmä účinkovaním v tretej sérii seriálu Euphoria, kde si zahral po boku Cindy Swins, objavil sa aj v úlohe Dana Reedera a stvárnil aj výraznú romantickú dejovú líniu. Podľa magazínu People mladého herca čakajú ďalšie zaujímavé projekty. Viac ale neprezradím, nech sa máte na čo tešiť. Ja, tak je fajn, keď o vás rodičia hovoria s toľkou láskou a úctou, čo poviete.
1: Skandál s Marikou.
2: Letní rande v stylovie.
3: Party Sud Morava. Vodný relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
0: Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Dobré dopoledne. Máme tři záležitosti v regionu, co se týče komplikací dopravních. Nevím, jestli už začíná podzim, v jedné figuruje traktor. Tak jdeme na traktor. Heřmanovice na Brutálsku, konkrétně chata u pána. To je dobrý název, chata u pána, u kterého, že jo? Tak tam zachraňují nehodu nákladňáku s traktorem. Na D1 na úrovni sjezdu Klimkovicky-Jeho směrem na Brnu osobní nákladní auto. A do třetice Opava, Vančurová ulice, kousek od, co tam máme za nějaký orientační bod, nikde nic. Uprostřed, kousek od přejezdu přes koleje, dvě překážky na vozovce po nehodě.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šen.

0: Tady přišla zpráva na náš WhatsApp, která je velmi stručná a zní: není jak javorový. Jako jestli myslíš ten kopec, tak mám na něj dobrou vzpomínku, protože na základce jsme tam měli v nějaké 7. No to je jedno. Výlet na další víkend. A je to takzvaný pro naši třídu legendární výlet, protože skončil několika zlomeninami, pádem z lanovky a ještě předříznutou tepnou a stříkající krví. A to všechno, to nebyla jakoby v rámci jedné akce, ale tohle všechno se podařilo vymamlasit během několika dnů. No, jako naštěstí to byly ještě hluboké osmdesátky, protože být to v dnešní době, tak se obávám, že naše paní učitelky jsou trošičku izolované od zbytku světa, jednoduše řečeno zavřené, protože ty postihy dneska za takové věci, že jo, to je šílené. Ale my jsme si ten výlet užili, i přestože jeden spolužák skončil s několika zlomeninami, další měl rozseknutou tepnu a tak bych mohl pokračovat dál. Mimochodem, rozseklou tepnu si přivodil takovým způsobem, že, a podotýkám, to byly osmdesátky, jo, takže ne každý byl zvyklý na fitness, na tělocvičny, to tady prostě bylo jenom vyloženě v tělovýchovných klubech. A tam činky, no a spolužák Tom, a já mu udělám ostudu, on tady dělal v elektroskladě ostravském jednom, Tomáš Marušník, takhle se chopil činky, kterou viděl možná poprvé v životě a začali zvedat a neudrželi a jak padala ta činka z jeho rukou dolů, Tak šikovně, že normálně mu spadla na tělo ostrou hranou a převykla mu těknu a my jsme tam stáli a viděli, jak z té rány jenom krev. Střík, střík, střík. To byla panika.
1: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí. Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
0: A přidám ještě jednu, která teď skočila, co se týče těch nehod, a ta vypadá, že je celkem hodně čerstvá v Ostravě na Vítkovických, ve Vítkovicích na Ruské ulici. Což je poměrně dlouhá ulice, že jo? Takže blíž k Mírovému náměstí je čerstvá nehoda dvou osobních automobilů a ještě mi tady jeden z vás poslal fotku z té opavské nehody na Vančurově, kde sice bylo napsáno v systému, že průjezd se zvýšenou opatrností, ale podle fotky, na kterou koukám, je cesta normálně zastavená sanitkou na štorc, nedá se tam projet, no tak jako dějou se tam veselé věci všude.

0: ale jo, vidím, že vás zajímá, jak to dopadlo s učitelkama. No nedopadlo to nijak, byla to jiná doba. Ono, co se stalo? Ten hlavní problém z těch několika, nebo ten největší problém byl jeden spolužák Radek, který vymysleli kluci, že jak pojedeme zpátky z Javorového lanovkou, takže se někteří tvrďáci budou na té lanovce spouštět rukama a přitahovat a podobně. A podotýkám, jsme minus 40 let, jo, v 80, takže tam nebyla taková lanovka, jak na Javorový stojí dneska. Ale tam byly takové ty prostě židle. Židle na tyčce, židle pro jednoho, každá lanovka byla jenom pro jednoho, tam jste si sedli. Zabezpečení prakticky drž se dobře a nedívej se dolů nebo něco podobného. Tehdy se to prostě neřešilo takové věci, že jo. No a ta lanovka, když jedete z Javorového, tak ona vesměs, ta výška je nějaké 4-5 metrů, jo, což je celkem pohoda. Tak tam se začali kluci přitahovat a spouštět zpátky. My jsme z toho měli všichni strašnou srandu ostatní, že jo, co jsme na ně viděli. A zmiňovaný Radek se začal přitahovat taky na 4 metrech, jenomže to byl takový největší tvrdák ze třídy, takže začal dělat další kraviny. A mezi tím ta lanovka dojela na nejnižší, nebo nejvyšší rozdíl, kde bylo asi 12 nebo 14 metrů k zemi. No a tam mu prostě došly síly, takže opravdu z té výšky sletěl na zem. A nebyly mobily, nebylo nic, že jo? Takže my jsme dojeli postupně dolů. Tehdejší, já to slovo nemám rád, ale řeknu to, ať to má tu správnou atmosféru, soudružky učitelky. Jakmile viděli, že místo Radka jede prázdná jedna lanovka, tak v tu chvíli začala panika. My samozřejmě už jsme rychle říkali, paní učitelko, no, soudružku učitelko, Radek spadl z lanovky, no tak ty vyletěli nahoru. A teď, abych tomu dal tu správnou atmosféru, tak později se zjistilo, že Radek měl zlomené, tuším, že 3 kosti, obě nohy a jednu ruku, dopadl prostě z 12-14 metrů, to hold, ať jste mladý a sebe lepší v kondici, no tak prostě ty metry vás jakože přesvědčí o tom, že to nebyl dobrý nápad. Takže v tomhletom stavu skončil, no a teď, co tomu předcházelo? Přiběhli k němu, vzali ho jakože každá z jedné strany na ramena, takže on šel jakoby po svých, takhle jsme se dobelhali až do vlaku. Ve vlaku, nebo někde už se myslím volalo z telefonu rodičům Radka, takže než jsme přijeli na nádraží do Ostravy, tak už tam byl pan Čech starší. Podotýkám, Radek, obě zlomené nohy, jednu zlomenou ruku, ale to nikdo ještě v tu chvíli neviděl, takže pan Čech starší, jak ho viděl, tak mu střihnul 2 další facky. V tomhle stavu ho teprve teda dovezli do nemocnice a tam po den zjistili, že má 3 zlomené kosti, no. Hold, byly to veselé časy, ty osmdesátky, měla to něco do sebe, dneska už by taková věc asi úplně ani nešla.
1: Jirka a Javorský, pondělí až

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: DAB FM anebo apka.

0: tak, to jsme si dali neštěstí, které tak trošku jakože se vztahovalo ke mně, naštěstí nebyl jsem tím hlavním hrdinou. A teď se podíváme zase na jedno neštěstí někoho jiného, které je v duchu dnešní doby. Opět někoho obrali telefonní šmejdi. A tentokrát, jako bych řekl, no solidní, takový lepší průměr finančně. A nejenom, že dotyčnou dámu obrali o jejich vlastních 200 tisíc, ale tím, že v jednu chvíli se prořekla, že je pracuje ve firmě a má přístup k firemním účtům, no tak pumpli 1,7 milionu. To je slušné. Začalo to samozřejmě tak, že jí volala jakože bankéřka s tím, že někdo si na její občanský průkaz žádá o vydání úvěrové karty, čímž v ní vyvolala prostě paniku. Během komunikace ta žena ve stresu prostě vykecala úplně všechno, tedy včetně i toho přístupu k firemnímu účtu. Následně tedy dostala informace, že teď zrovna někdo připojil nový mobil k vašemu účtu, musíte si to rychle hned změnit. No tak samozřejmě v tom šoku, ano. No a nejdříve teda ji obrali o jejich 200 tisíc a pak s ní, ale to by mě normálně zajímalo, jakým způsobem, jako tihleti lidé, kteří vyjdou z té basy a že jednou chytí, tak by mohli školit obchodníky, protože tohle je neskutečné. Jak dokážete a nevědomky jakoby dokážete zpracovat toho člověka tak, že vám dá přístup nejenom k vlastním, ale k firemním účtům. Jo? To nejde říct jenom tak mezi řeči, jo? To už je prostě cizí záležitost, to se vztahuje k někomu jinému. Jak oni to dokážou udělat tak, že té ženě to ani nepřijde? Jako klobouk dolů, každopádně.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina a kousek. K tomu na cestách zopakujeme to, co ještě stále platí v systému, tedy v Opavě, na Vančurově, neprůjezdná cesta, možná už je to otevřeno, samozřejmě nevím, ale poslední zprávy zhruba půl hodiny zpátky, neprůjezdná cesta, protože tam byla nějaká větší bouračka. Stejně tak Ostrava, Vítkovice, Ruská ulice, tam taky dvě osobní auta a nová nehoda je v Ostravě na Rudné na úseku přes Svinov směrem na Opavu, tam dokonce tři auta a na místě je teď velký zásah údajně. No tak pozor, ať vám třeba něco nepřidají.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: JJ na Fresh Radio.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Jirka Javorský je fresh, buď taky.

0: Si tak říkám, kdy naposledy Ostrava měla nějaké takzvané manévry v důsledku ohlášené bomby, ale myslím si, že další dobu je tady klid. Dokonce bych řekl možná i několik let, že? Ale třeba nemám přehled, nebo jsem něco zapomněl. Každopádně aktuálně v Praze manévry, protože před obchodním domem Bílá labuť se našel podezřelý kufr. Tak pochopitelně, evakuace, uzavření ulic, vyklizení prostor, přijeli policisté, přijel pyrotechnik, začal opatrně zkoumat kufr a poté, co ho otevřel, tak v kufru záchodové prkénko. Evidentně si někdo chtěl udělat recesi, což se asi povedlo, ale obávám se, že ty následky pro něj budou kruté.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

0: Aha, tak jsem byl poučen naším kolegou Turdou, že prý 14 dnů zpátky, nebo 3 týdny, na dní Moravské Ostravy někdo nahlásil bombu. A kvůli tomu i zrušili částečně program. No, tak vidíte, tak asi je to už taková rutina i v Ostravě nahlašování bomby, že se to nikde nějak neřeší. O, děkuji za doplnění mezer, ale přece jenom už mi chybí. Ale jo, ve své podstatě chybí nějaká aferka, kdyby se to řešilo po celé Ostravě. Hej, někdo zase nahlásil bombu někde tam. To už se nějak neděje, už jsme si na to asi zvykli.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Víkend na chatě. Stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Jak nám všem na sociálních sítích skáčou příspěvky lidí, které jsme v životě neviděli, jenom protože nějaký algoritmus rozhodne. Jo, to by tě mohlo zajímat. No, většinou nezajímá, ale občas se tam něco najde. Tak jsem viděl včera takovou videostížnost jakéhosi motorkáře, který si stěžoval na to, že jel teď přes Rakousko-Chorvatsko, nebo naopak z Chorvatska zpátky do Česka přes Rakousko. A páni rakouští policisté měli vyloženě akci zaměřenou na motorkáře, takže brali, jak tam psal, každého, nebo jak tam říkal vlastně každého. A on už, když vyjížděl cestou tam do toho Chorvatska na začátku teprve, tak věděl, že má ty gumy, pneumatiky jakože nic moc, ale řekl si, tak jako rizik je zisk. No tak jde do Chorvatska, tam se vyčvachtal. A když se vrátil zpátky, tak právě čapla tahle ta policejní past a naúčtovali mu dvě světé gumy, každou za 300 euro, to znamená 600 euro, a jelikož motorka byla napsána na firmu, tak je to rázem krát dva, takže 1200 euro. Tudíž je to taková informace pro ty, kteří plánují, už přece jenom začíná doba dovolených, že jo, a plánujete autem nebo motorkou. Všichni víme, jak přísní jsou páni rakouští policisté, takže jakákoliv záminka pro ně je úplně jakože švédský stůl. Doporučuji zkontrolovat auto a raději připlatit tady za nové gumy, které vám aspoň když už nic jiného za ty prachy zůstanou. Když to takhle zaplatíte 1200 euro, to je no skoro 30. A gumy nikde.
1: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.

0: Ještě dva dny zbývají do podle mnohých posledního fotbalového utkání českého týmu na mistrovství světa. Samozřejmě jsou optimisté, kteří věří. Já tím, že fotbal nesleduju, tak jenom vnímám to, co čtu a slyším, a podle toho, co čtu a slyším, tak je to víceméně jasno. A tak se koukám, jak jsou na tom kurzy. Kdyby náhodou jste měli nějaké přebytečné peníze, tak na výhru Česka je kurz 3,86 a na výhru Mexika 1,99. Takže úplně jakože, tak jak jsem vnímal, že v Mexiku je prostě brutální favorit, tak při kurzu našich 3 něco, to není ještě úplně beznadějně, ne? Takže může se stát, že se stane zázrak a naši třeba vyhrají. Hlavně nesmí střelit gol na začátku, že jo? Na tom se zhodneme. Protože jakmile střelí gol, tak přestávají hrát. To je taková nová tradice letošních dvou utkání. No uvidíme, nebudu tady dělat nějaké předčasné soudy. Čtvrtek, a vlastně ani nevím, kolik se to hraje, už tady koukám na čas. Ve 3 v noci našeho času. Aha, takže vlastně ve středu, zítra večer se to hraje tím pádem, nebo zítra v noci, že?
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Radio. Fresh Radio.
5: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Ještě jednou si dneska dáme téma umělé inteligence a je tady takové nové rozhodnutí, že od 2. srpna by mělo na území Evropské unie platit to, všechna videa, která vytvoří umělá inteligence, budou mít speciální značku. No, jako myšlenka dobrá, ale samozřejmě ne každý tvůrce těch botů bude chtít přiznat, že to video opravdu není fakt skutečné, takže si myslím, že se to trošku bude obcházet, že jo, o tom žádná. A navíc ještě pořád jsme ve fázi, že když se hodně zaměříte, tak vždycky ty videa jdou poznat. A teď mě pobavilo, nevím, jestli včera, předčerem jsem viděl vtipné video, kdy jakože na skateboardu jezdí kluk, akorát umělá inteligence místo skateboardu tam domodelovala jezevčíka. Jako vypadá to super. Je to i vtipné, jakože pobavilo to, akorát trošku nedomyslela to, že jakmile jedete na tom skateboardu a vlastně děláte takové různé ty otočky toho skateu, že povyskočíte a ten skate se vám otočí o 360 kolem dokola, tak najednou z jezevčíka se stál točící se skateboard a zase když to dopadlo na zem, tak to zase byl jezevčík. Jo? Ale video dobré, vypadalo to velmi vtipně. Tady evidentně není třeba označovat to, že to je umělá inteligence, ale čím více se bude učit, tím více ty videa budou opravdu na první pohled nedoznatelná, takže to bude více než nutné. Jenomže, jak už jsem říkal, ne každý autor bude chtít přiznat, že to je fake, bude chtít, hej, to je fakt, jsem to tady. Takže to bude takový marný boj, jako se spoustou věcí.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Přemýšlím, jestli Albánie nebo Kosovo. Myslím, že Kosovo, to je taky jakože původní vlast, kde se narodila Rita Ora, která právě teď dojela svůj hit. A ona už se zařadila do takové té solidní vrstvy těch světoznámých popařů a občas i tanečních stylů. Na letošek má taky několik koncertů, nevím o tom zatím, že by měla Česko, ale kdyby náhodou jste měli v plánu ji vidět, tak je celkem dvojitá relativně dobrá šance. Jednak bude v Polsku v srpnu, na začátkem srpna bude v Poznani, což v Ostravě je přece jenom daleko, 14. srpna v Poznani. A o něco blíže, i když ve finále to asi vyjde na stejno, bude v Maďarsku v Budapešti. Tam pro změnu 29. července.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina.

0: Action, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
3: Pěkné tropické úterý, 12 hodin, 3 minuty. Moc vás zdravím, přeji dobrou chuť k obědu. Za chvíli třeba Ale Farben, Tony Braxton a teď další dáma, Olivia Rodrigo, Vampire. Tak ať se dobře poslouchají.

0: Bele Farben, Ilira. Tohle je Fade In na Fresh Radio. Hezké poledne přeju, no a říkám to pořád, věk je jenom číslo. Jasně, je to taková fráze, která někoho může naštvat, když se podívá do své občanky. I já se na to na sebe sám dívám, říkám si, kde jsem nabral ty roky. Ale třeba David Guetta, nedávno jsem se podíval na ten jeho koncert na Stade France, byly to 3 koncerty, 10 000 lidí a jemu 58. A stačilo tak málo udělat dobrou diskošku na stadionu pro 80 000 lidí a samozřejmě k tomu měl hvězdy a velkolepou show, ale pořád je v obraze a pořád to lidi hltají. To je skvělá zpráva pro nás starší, takže nemyslíme na důchod ani předčasný důchod, ale na to, jak se ještě více zabavit. No a když David Guetta 58, tak Armin von Buuren bude mít příští rok pajdu. To je další legenda, která si zaslouží náš obdiv, protože co si budeme povídat, co Armin udělal, to bylo vždycky mimo jiné na hitparádách hodně vysoko. A teď pro vás máme úplně čerstvou novinku. Společně s řeckým DJem a producentem Argim dali dohromady single, který by se mohl líbit. Uvidíme. Like a Child.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Prostě nový Armin van Buuren, melodický dance, co jiného, tak snad se vám bude líbit i na Fresh Radio Like a Child. A za chvíli pozvánka na Colors of Ostrava, respektive ta hudební pozvánka, protože Teddy Swims na jaře vydal nový single, my ho uvidíme v létě v Dolních Vítkovicích a je dobré si připomenout, že ten chlápek zní tak trochu, jako kdyby měl za sebou 3 rozchody, 1 terapii a pořád ještě chuť to všechno odspívat. Je fakt výborný, tak pokud ho máte rádi a dáte si ho jako zákusek k tomu úternímu obědu, tak můžeme sloužit. Za chvíli Teddy Swims.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Lady Gaga, posloucháte Fresh Radio, už si říkám, aby tady byl pátek a to je teprve dneska úterý. Pátek bude ještě větší horko než je dnes, ale o tom teď nechci mluvit, protože druhým dnem bude pokračovat den z Beats for Love, protože minulý pátek jsme tenhle ten den měli, byl velmi populární u vás, vyhrávali jste mimo jiné i lístky na tento festival, který už se blíží a 1. července v Dolních Vítkovicích 100% bude. Navíc probereme s Kamilem Rudolfem, s ředitelem Beats for Love, ty zásadní informace, tak abyste o nic nepřišli, abyste věděli, kudy kam máte zajít, na co máte zajít a třeba kdokolik stál. Tak nezapomeňte, bon appetit a v rychlé rotě se budou rozdávat lístky už pátek.
1: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí. It's me, salut!

0: Nelly, posloucháte Fresh Radio, tuhletu ženskou jsme nedávno viděli i v Ostravě. Za chvilku třeba Márnik.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Siesta.

0: Zara Larsson a Shakira Eurosummer, a to je nový hit od téhleté krásné dvojice, krásných zpěvaček, co si budeme povídat. Možná jste se včera dívali krátce na zápas, kdy hrála Argentina s Rakouskem. Argentina vyhrála 2-0, zase dával gol Messi, kdo jiný. A byla tam Shakira, takže hodně záběrů bylo i na ní. Je to pořád kočka. No a teď, když jsme u toho fotbalu, tak jsem se díval, že Norové na mistrovství světa zase ukázali, že umí dávat nejenom góly, ale taky slavit. Mimochodem, porazil Senegal 3-2, Haaland řádil o 106 a mimochodem po zápase řekl, že teď je čeká Francie, nedělá si iluze a říkal, že Francie celé mistrovství světa vyhraje. To je jeho tip od velkého útočníka Haalanda. No ale potom přišla ta norská show, hráči si sedli před fanoušky na plochu, kapitán vzal buben a celý stadion jel to vikingské hu. Podívejte se na to, fakt to je dobré.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Taylor Swift, Post Malone, tady je Fresh Radio, přesně 13 hodin.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně, pokud se pohybujete v Ostravě kolem ulice Lidická, hlásíte nehodu dvou osobních vozidel a taky jedné dodávky. Na místě jsou složky IZS. Opatrně projíždějte. Dávejte pozor, šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Letní rande. Stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti.

Co říkáte? Dobrá práce. Culture Shock, Feel Again, trošku drum and bassu, melodického drum and bassu na Fresh Radio. Byla to novinka, čerstvá novinka, která vyšla 19. června, takže opravdu minulý týden, my už to samozřejmě hrajeme skoro v plné rotaci. A když jste říkali, nebo když jsem já říkal Culture Shock a vy jste si říkali, jestli jsem se nesplet, tak ne, on se jmenuje Culture Shock, je to britský producent a je to taková verze, která už vyšla před 5 lety, ale konečně to dodělal a teď to vyšlo znovu a myslím si, že Feel Again bude mít tady docela vydatnou podporu nejenom u milovníků drum and bassu. No, tak tolik čerstvá novinka. My se ještě vrátíme samozřejmě k Beats for Love, protože už v pátek to bude celý den z Beats for Love, ale teď vám pustím dva interprety, kteří budou 1. července na Love Stage, to bude Calvin Harris, a 3. července bude na stejné stage Dimitri Vegas. Takže nejdřív Dimitri Vegas a potom Calvin Harris na Fresh Radio. Poslouchejte.

0: Calvin Harris a Jazzy Satisfy, to poslední, co Calvin Harris udělal, a může říct dobrá práce, co říkáte? 13 hodin 15 minut, posloucháte Fresh Radio a buďme fresh, protože ty teploty budou stoupat na Moravě a ve Slezsku docela významně. Nevím, jestli se nespletli tady v této aplikaci. Já používám docela vychytanou apku Windy, takže je to taková placená verze, jsou tady různé numerické modely. Docela mě to baví se v tom tak nějak vrtat. A dneska teda v pohodě, dneska 27-28 stupňů, to je zima proti tomu, co nás čeká do konce týdne. A teď pozor, třeba v neděli nebo v pondělí můžou být v Ostravě denní teploty až 39 stupňů Celsia. Jestli to všechno vyjde, tak teda potěš pánbůh. No, já paradoxně odjíždím pryč a letím někam do krajin, kde by mělo být tepleji než tady, ale já se jedu ochladit. Kamarád mi říkal, že jede do Itálie příští týden někdy. Myslím si, že vlastně jede v sobotu, takže se taky jede ochladit. No není to paradox? Z Ostravy nebo z České republiky se pojedeme do Chorvatska a Itálie ochladit, protože tam by mělo být relativně příjemněji. A to moře, no a tak dále. Takže klobouk dolů před těmi teplotami a pán Bůh s námi, snad to vydržíme.
1: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio, za chvilku si počkejte na jednu parádní pecku z 90. Crystal Waters, Gypsy Woman. Teď je 13:27. No ale mám tady ještě jedno docela vážné upozornění, protože nás posloucháte po celé České republice prostřednictvím apky Fresh Radia nebo DAB+. A nebezpečný muž se zbraní dál uniká, hledá ho vrtulník, město zavírá veřejné budovy. Tak jenom připomenu, že policie už od rána hledá a pátrá po 55-letému Petru Šimonovi, který je ozbrojený. Muž je ve špatném psychickém stavu a směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které policisté ráno evakuovali. Byl spatřen taky v Brandýse nad Labem. No a podle kriminalistů je to nebezpečný muž a jel nejdříve modrou Fabii, potom vyměnil auto za vínový Renault a může se pohybovat prakticky kdekoliv. Tak pokud nás posloucháte a podobná auta jste viděli a toho chlapa taky, podívejte se i na internetu, je samozřejmě jeho fotografie, tak bacha na něj, určitě se ho nesnažte zastavit. Dávejte na sebe pozor.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Takhle zní léto na Fresh Radio. Sigma, Ella Henderson. Pravda, bude horko a ne léto. Bude to peklíčko. No, těšíte se na červenec? Možná na 23. až 25. července? Ano? Pokud nevíte, co se koná, tak je to ano, Štěrkovna Open Music. To je další z festivalů, který Fresh Radio podporuje. Jsem přemýšlel, jak to vyskloňovat, ale tento festival podporujeme samozřejmě a už zítra tady budeme mít zajímavý rozhovor mezi 16. a 17. hodinou právě o tomto festivalu, na kterém vystoupí i Jaromír Nohavica. Bude to sice až za měsíc, v červenci, ale i tak ten festival má neskutečnou atmosféru a Hlučínská Štěrkovna sama o sobě nejenom teď bude praskat ve švech, ale i v rámci toho letního festivalu. Tak poslouchejte Fresh, ať se rozvíjte vše potřebné Fresh.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale rostomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Perfect Melody, jestli je vám do zpěvu, tak se zpívejte s námi, protože Fresh Radio hraje fajn hity, které vám budou servírovat i Rychlá Rota. Marek s Mikálou už jsou tady ve studiu, připravují dopravu, připravují všechno to, co patří k odpolednímu vysílání. Tak užívejte, já vám pustím třeba teď Kešu, za chvíli Fastboye a nebo Eda Sheerana.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, metropolitní rádio.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 14 hodin a 2 minuty, hezké odpoledne, podíváme se společně na dopravu, koukám, nic se neděje, to je dobře, to znamená, že na našich cestách není hlášená žádná nová vážná dopravní nehoda.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností

0: zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Ahoj.
1: Jsi tu?
0: Jsi tu?
1: Jsi tu. Já tu jsem.
0: Já taky.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj.
1: Všem taky ahoj.
0: Ahoj. Rychlá rota je tady. Ahoj.

0: takhle teď už vážně.
1: Jo, teď už kulturně.
0: Tak jako normálně jo, trochu,
1: tak
0: jo.
1: Normálně, standardně. Rychlá rota je tady 14 hodin a 12 minut. Máme pro vás v téhleté hodince připravenou soutěž. Naši vaší oblíbenou Pravda nebo lež.
0: No je úterý, no, tak zadáme druhého. Taky dobře, já už se rozpovídám za malou chviličku, jsme tady upek, ale už je to dobrý. Ne, ty ne, já vím, že ty.
1: Já jsem tě nepek, tady pořád někdo do té klimatizaci rýpe a vůbec neví, jak to má nastavit a potom tady normálně to je strašné.
0: Víš co, a pojďme toto téma hnedka otevřít. A proč ne? Protože mě jako zajímá, jestli používáte klimatizaci v autě, v práci, na kolik, anebo jestli vůbec ne. Protože ta tematika té klimatizace je tak široká, že někdo říká, že to vůbec není zdravé, někdo zase v tom nedá vydržet potom v tom horku. No. Takže jako jak to máte vy?
1: Já to mám nastaveno na 24 stupňů a spím celou noc u klimatizace.
0: Tak co vy ostatní?
1: WhatsApp 77337136.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. First I'm lost in your eyes. And that ain't safe for me.

0: Tak úžasné věci by neměly trvat jenom 3 minuty teda. Moving to the Sun, tohle to nebyl nikdo jiný než Jugl, Imael Angel a Ultranaté.
1: Všichni se teďka přibližujeme ke slunci.
0: Úplně mě líto, že to končí.
1: To je fakt dobrá věc.
0: Pojďme zpátky k té klimatizaci. Takže já bych to osvětlil. Ta klimatizace má několik těch takových těch vzorů, jo, které musíte namačkat, aby to fungovalo. A aby to chladilo, tak tam musí být vločka. Pokud tam je ventilátor, tak tam je jenom jakože je tam okruh vzduchu. To znamená, že klima za mě jede úplně zbytečně. No a jelikož vy jste staří bonzáci, dobří, tak my víme, že do té klimy rýpal javor. Jo? Bohoušku, moc děkujeme za informaci. Javore, zdravíme tě, ty takový správný člověk, který umí vyladit úplně všechno, tak ta klima se ti asi dneska nepovedla, no.
1: Počkej, tak já to tady jako tvrdí Bohoušek. Bůh ví, jak to celé bylo, no, tady jasně. Pánové. Ano, tak to je jedna věc. My jsme se tady bavili o tom, jestli používáte nebo nepoužíváte klimu. A jak klimu v autě ano, ale na dlouhé cesty jinak co nejméně. Jo, tak já se s tím jako stotožňuju. A teďka pozor, jo? Pozor.
0: No, já jsem... Počkej, ty jdeš na to?
1: Hilsen til Norge.
0: Tak to byl pozdrav do Norska.
1: To byl pozdrav do Norska. Představ si, že tam máme posluchače. I my taky velmi zdravíme a zdravíme Gabku a jejího Aleše, protože oni se tam přestěhovali a dokonce nás hrajou i v práci a poslouchají nás norští kolegové. Takže bychom teď měli každý den zdravit norsky, si myslím já.
0: A docela provokativně nám poslali, jaké tam jsou teploty, takže no, to s tím se jako, stotožňuji já, protože 15 stupňů je značka ideál. S tím se já teda jako nestotožňuji,
1: protože tam je 80% déšť téměř každý den a jenom 15 stupňů, tak to jako děcka ne, to vás obdivuju.
0: Ale musí to vzít pozitivně, potom ve zprávách na každém kanále nikdo neříká, že nás čekají extrémní sucha.
1: No to rozhodně, no, to je pravda.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelem.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak pravda nebo lež, naše vaše oblíbená soutěž po 24 hodinách je opět tady. Co jsi mi chtěla nechat?
2: No, já jsem se na tebe takhle dívala, jestli to mám říct já nebo ty. Tu slavnou větu, kterou pronášíme v tento čas každý den.
1: To je moc hezké od tebe, že konečně jsem si to takhle mohl s plezíru říct i já. Jdeme na zákeřnou soutěžní otázku. Je pravda a nebo lež? Jo, ještě musíme říct, o co hrajem.
2: Ondráš, 2000 korun. No. 2000 korun na útratu v Ondráši. Jestli si tam vezmete sami sebe nebo dalších 5 lidí, to už necháme na vás.
1: Jasně, v každém případě máte na to 30 dnů, pokud vyhrajete, a budeme losovat v pátek finále, takže hledáme dneska druhého do sbírky, takzvaně druhého do tabulky. No. Je pravda anebo lež, že nám dnes klimatizaci rozladil u nás v rádiu Jirka Javorský. WhatsApp
2: 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráš ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pravda nebo lež?
1: Dneska to je velice zákeřné.
2: Tak jako někdo tvrdí, že to byla pravda, někdo tvrdí, že to byla lež. Marku, ty to už teďka víš.
1: Já to vím stoprocentně, že to byla lež, jo, ale mám tady zprávičku.
3: Ahoj do rádia, tak dneska je to pravda, rozhodil to JJ.
1: No,
3: ahoj Mončo a Market.
1: Ahoj Mončo a Market, ahoj. Tak bohužel máte holky smůlu, protože to není pravda a Jirka nám tady napsal vyjádření do studia. Klimu neřeším, už mi ani nepřekvapuje, když ráno přijdu a je zapnutá klimatizace a otevřené okna. Mhm. Evidentně nemá smysl někomu vysvětlovat principy fyziky, takže u mě žádná změna nebyla a nebude. Nesahám na to. Jiříku, děkujeme ti za tvé vyjádření, tím ses ospravedlnil, že si opravdu na to nesahal.
2: My ti věříme,
1: ano.
2: Naši posluchači někteří taky.
1: No, moc jich nebylo teda. Ale počkej, máme tam toho vítěze.
2: Vítěze tam máme, koncové číslo 116. Radek, my ti gratulujeme, Radku, postupuješ do pátečního finále.
1: Ano, je to tak.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
10: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
11: Fresh Radio.
10: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day, every day.

0: Ještě zpátky ke klimatizacím. My zdravíme všechny na cestách, kteří klimatizaci v autě máte nebo nemáte. Máme tady jeden vzkaz, jo? Tak já to zkusím pustit.
1: Zdravíme do rádia. Mám klimatizaci 7.5+, takže zase jsou jako topení. Je opět nejlepší. A jsou 3 místa do restaurace.
2: Prosím tě, už to zastav.
0: Já už jsem to vypla.
2: To je tvůj DJ, že jo?
0: Jo, Pájo, my tě taky zdravíme, jedeš určitě k vodě, 3 místa do restaurace, leda, že bys vzal nás dva sebou ještě, ne?
2: Ano, samozřejmě, musí to zaplatit, že?
0: A takové auto, jako máš ty, já mám taky, taky vím, co to je mít místo klimatizace, topení.
2: No, tak ono, když odejde ten bazmek, co je vlastně pod palubní deskou, který vlastně dělá to chlazení, tak to je průšvih, no, protože to budeš, když to, čím je to auto starší, tak tím víc toho polámeš, když to budeš rozebírat. Tak ve finále můžeš si objednat nějakou palubovku celou.
0: Prostě známe to, hele. Aby se to auto nepřehrálo, musíš jít na plnou palbu topení, že jo? To taky jsou takové příběhy, ano, mám je. Takže čuste, si to užijte, no. Tak dík. Fresh Radio. Around the world.

0: Doprava. Doprava.
1: 15. hodina je tady pomalu, ale jistě hezké odpoledne, mrkneme na dopravu a je tady toho docela dost. Tak pojďme na to. Harcovská ulice ve Frýlantu na Ostravici, tam si dávejte pozor, protože došlo ke srážce osobáku s motorkou, je to se zraněním, nedá se nic dělat. Další dopravní nehoda, Jirská ulice tady v Ostravě Přívoze, další srážka osobáku s motorkou, zasahují tam složky IZS, je to tam průjezdné velice, velice opatrně. A jakože další dopravní nehoda, Vítkovická ulice, a tam je taky dopravní nehoda, je to kousíček vlastně, jak to popsat, no, odtamať je kousek Ostrava střed, tak někde v těch místech to tam bude a je tam překážka na vozovce a taky průjezd se zvýšenou opatrností.
2: Mm-hmm. A proč jsi po mně chtěla tě řeknout taky dopravu, když ty jsi tam ty dvě dopravní nehody s tou motorkou řekl?
1: Ne, to nebylo ona, bylo?
2: Jo.
1: Jsi si jistá? To bylo někde jinde, ne?
2: Ne,
1: no, to dobře, tak to zopakuj, ne? Protože nám tady lidi napsali a ne, já jsem dobře, to tady
2: tak
1: našel
2: ahoj,
1: taky.
2: Ahoj, a tě nikdo nejezdí přes Sadbiřne Němcové, směr Myší díra, totální kolaps, vůbec se to nehýbe, auto srazilo motorku. Takže info od vás i od nás.
1: No jasně, co když to byla další bouračka?
2: Ach, už žádné bouračky.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Olaf Basovský a taky Natasha Benningfield. Tohle to byli dva lidi, kteří otevřeli další hodinu Rychlé roty s Markem a Michálou.
1: Krásné odpoledne. My jsme včera rozebírali vlastně věc a úplně jsme se dostali k jiným tématům, než jsme původně chtěli.
0: A já jsem ty máš vlastně teda dobrou paměť, já nevím, co bylo včera.
1: Já dost často taky ne, ale zrovna tohle si pamatuju, protože mě zajímalo, kam se lidi už teďka chodí koupat. Jako, kam se chodí koupat, no, kde už jsou jako dobrá koupaliště. A taky jsme ještě rozebírali třeba domácí zmrzlinu, přece si to nepamatuješ?
0: Jo, ne.
1: Co bychom si tam dali a jaká je úplně nejlepší a co doporučujete, jak jako doma dobře udělat?
0: No tak jako já myslím, že
1: dělal
0: koupaliště...
1: Dělal jsi někdy doma zmrzlinu?
0: Ne, nedělal.
1: Domácí,
0: ne,
1: taky
0: ne,
1: právě ne.
0: Nedělal a asi bych ani nedělal, protože...
1: Proč jako?
0: No tak jako nemusím umět všechno.
1: Ale to by to určitě šlo, Marku, že ty se na to jídlo. Mi neříkej, že bys neudělal dobrou zmrzlinu, kdybych tě hodně vyhecovala.
0: Ne, určitě ne.
1: A nikdy by byla bučková?
0: Ne, to nejde.
1: Ne. A to koupání, kam ty se chodil koupat? Nebo ne, ty asi nechodíš, tak chodil.
0: Jo, byly doby, kdy ve Vratimovském koupališti bylo 4,5 metru, stála tam 10-metrová věž a teď je z toho takové privátko, no, nerezové, no.
1: Jakože jste měli koupaliště a už nemáte?
0: Máme koupaliště, ale už je uspůsobeno těm novým standardům. Nemůžeš skákat nikde do vody, je to takové jako prostě vyžak. Jako.
1: Co bylo, to bylo. To mi řekni, kdo to tak jako čistil tu vodu potom a všechno to možná.
0: Mně se zdá, že to se čistilo vždycky v půlce léta a jakože se vypustila, napustila. Tak. Spousta skalice modré, aby nebyla vidět na dno. Výborně se hralo na rožky, takzvaně, když si skočil do vody a vynořil se kdysi úplně někde jinde.
1: To jste hráli takové hry.
0: Ježišmarja, to bylo to nejlepší, co mohlo být. No. A teď je to prostě tak průzračné, že si tam nezahraješ vůbec nic. Jako.
1: Tak smůla, no. Tak víš, to teď má každý bazén v podstatě na zahradě víceméně. Kdo má zahradu, tak má bazén. Ale tak já nevím, že tady nejbliž tak štěrkovná žermanky si už to otestovali naši posluchači. No, a byli tak... se koupat. Dejte vědět.
0: Já myslím, že jo, můžete nám napsat na WhatsApp 773 37 136, kam se chodíte koupat v Moravskoslezském kraji.
2: Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Zdravíme Judr, Mudr, Pudr, Fudr a já nevím, jak on to všechno tady má.
1: To je ten, co zdrhnul z Ostravy do Olomouce.
0: Jo, to je ten uprchlík, takzvaný náš, ostravský, jo, za ženou. Ale tak jako, já to chápu, jo, za ženou, jako, dobře, budíš mu odpuštěno.
1: Nikdy.
0: Když se bavíme o té zmrzlině, už jste viděli ten trend, když si uděláš svou vlastní zmrzlinu při běhu nebo sjezdu na kole? Máš ingredience v jednom pytlíku na zádech a štěrkáním se vytvoří. Tak já to teda jako neznám, ale mě tady napadlo, že bychom ti, Marku, to dali na záda a prostě s těma kolečkovýma bruslema někam třeba.
1: No, já vím, že si ze mě chcete udělat srandu, ale já vám tu zmrzlinu klidně udělám. Ale musíte vymyslet takový způsob, že bych se jenom převaloval z boku na bok. Víš, zleva doprava a zprava doleva, jo?
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Tak ještě k těm zmrzlinám. Pověz, jakou máš teda nejradši, když už máte jako u toho.
1: Tak. Vanilkovou točenou.
0: Ano, vanilkovou točenou i kopečkovou. Za mě je vanilková úplně základ všech zmrzlin.
1: Může být asi, jo. No, tak pokud neděláš nějaký ten ovocný sorbet, tam do toho tu smetanová vanilku úplně...
0: Ne, vanilková smetanová zmrzlina je základ všech zmrzlin.
1: No tak se shodneme, já ji mám taky úplně nejradši.
0: Jo, jako všechny zmrzliny, které jsou smetanové, tak jsou výborné zmrzliny. Ten zbytek je jenom zmrzlá voda s nějakým, já nevím, sirupem.
1: Já jsem taky na tady tyhle prasácké zmrzliny, řekněme, protože ono úplně dietní nejsou, že?
0: No, nejsou. No,
1: nejsou, no.
0: Ale rozumíš, když si dám třeba víc kopečků, tak vždycky dole vanilka a pokud je, tak nahoře malina.
1: Malina, jo. Mm-hmm. Já mám jako ráda i takové ty moderní teďka, pistáciovou, tak to je taky jako boží, to si vždycky
0: dává. Může být pistáciová, no, taky není špatná.
1: Super. A potom, když tam jsou kousky čokolády nebo něčeho takové jako kousky.
0: Stračatela.
1: Co chrubé, to mám moc ráda, moc.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Ještě, že mám tu aplikaci, jinak bych vás v té zadnici nenaladil. No to nám taky píšete, že?
1: Jo, to taky. Co ti říkal, kdyby to slyšela, jo, kdyby to slyšela jeho žena, tak ho zabije.
0: Jo.
1: On ví přesně, o kom teďka jako mluvíme. Tak nebudeme jmenovat dál víc.
0: Jsem tě trošku vykolejil, že jo?
1: No trošku, protože já jsem si říkala, že to jako nebudeme prozrazovat, tak ať teda mu neuděláme jako problém, ale...
0: Ne, dobrý.
1: Když si o tom místě, kde zrovna bydlí, myslíš, že to je zadnice, ale tak...
0: Já nevím, no, tak úplně
1: ne, on řekl úplně zadnice, nehojší. On to řekl ještě jinak, spisovně,
0: no,
1: ale jinak. No.
0: Jasně, no tak spisovně to není.
1: Jo? Může říkat.
0: Nemůže.
1: Ne?
0: Ne, protože tohleto slovo není spisovné. Spisovné je řiď.
1: No, jo.
0: No, ale tak... on řekl prdel.
1: Ne, tam bylo to spisovné.
0: Jsi si jistá?
1: Počkej, já se na to kvěle podívám.
0: Mrkni se, mně se zdá, že nebylo.
1: No, počkej, ne. Mně se zdá, že jsi to přizpůsobil. Ještě, že máte tu aplikaci, jinak by vás v této řidi nenaladil, vidíš? Tak je to spisovné aspoň.
0: Dobře, tak jo, no.
1: My jsme rádi, že nás posloucháte všude, vlastně i v Norsku a i tam.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Fresh Radio. Fresh Radio.
6: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: 16. hodina je tady pomalu, ale jistě. Tohle to byl Wilkinson společně s Becky Hill. Afterglow, pojďme za dopravou.
1: Doprava.
0: No a když tak koukám kolem dokola, tak to vypadá, že aktuální dopravní nehoda ani žádná nová není v Moravskoslezském kraji. Snad jenom někde v Hlučíně je nějaký problém, kde páni policisté vybírají za špatné parkování, ale to už je úplně všechno.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem.

0: Blackpink in your area.
1: Devět minut po 16. hodině, rychlá rota je tady ještě s váma pár minut do 17. No a teď se povíme o tom, že v pátek máme druhý den z Beats for Love, to znamená, že budeme opět rozdávat nějaké volňásky, budou teda rozhovory. No a když se tady dívám do našeho papíru, tak to vypadá, že granní dvojice přijde přímo na rozhovor šéf Beats for Love Kamil Rudolf. No ale minulý týden tam byl borec, který dělá celý booking, George, no a zjistíme možná, anebo možná, že neprozradí, možná, že prozradí, kolik stál Calvin Harris.
2: Fresh. Jirko, ty jsi přišel hlavně z toho důvodu, aby si nám poodhalil ty nejhlavnější headlinery, ale my už to všichni víme, že tam bude Calvin Harris.
3: Právě.
2: Tak nám jenom v úvodu řekni, jestli je to fakt jako nejdražší položka, kterou jste kdy pro Beatsy řešili.
3: Je to tak, je to tak. A bylo to tak trošičku, nechci říct úplně náhoda, protože my jsme samozřejmě si říkali, že jednou dostat Calvina Harrise k nám by bylo teda úžasné. A ono se to tak nějak jakoby našlo tu cestičku k sobě, ten náš festival a on, respektive jeho management, jeho agent, toto. Takže v momentě, kdy vlastně to přišlo, tak jsme si říkali, wow, tyjo, my vlastně můžeme to zkusit. Jestli na to budeme mít, samozřejmě ta finanční hodnota je...
2: Je kolik? No,
4: museli, jste
2: si
4: půjčit, museli jste si na to půjčit, to,
3: ne.
4: Řekni.
2: Složili se všichni.
3: Takovýhle headlineři jsou v nižších milionech eur.
2: No, nižších milionech eur, jo?
3: Ano.
4: No tak jo. To je skoro jak můj honorář za moderování akce. Já si zrandu.
2: Já jsme slyšeli ten smích u toho rádia, ale až jsem to šlo. Best of
5: Fresh. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: ještě jednou se vrátím vlastně k Beats for Love, protože vy nejenom, že musíte mít Love ID, na které je vázaná ta vstupenka, ale taky u té brány poprvé, než tam vstoupíte na ten festival, tak vás budou fotit. Samozřejmě nikde jinde by se ty fotky neměly objevit, než vlastně v záznamech celého Beats for Love, ale stejně, myslíte si, že to je v pořádku? Zkuste na WhatsApp 7737136 napsat, jaký na to máte názor. Protože já si myslím, že za mě to je úplně v pohodě a taky si nemyslím, že vás z té fotky nějak jako někdo nějak bude šikanovat, co? Napište nám.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Run.

0: Hero, tohle to byl Martin Garrix u nás na Freshi v Rychlé rotě. No a vy mi tady píšete jako celkem pozitivní zprávy, co se týká toho focení na Beats for Love. Tak Ivo mi to napsal, asi se mi to focení moc nelíbí, ale kvůli Beats for Love prostě bych to prubnul. Jako asi zřejmě ti nic jiného nezbývá. Protože aby někdo prodal jednu vstupenku 102krát, nebo pokusil se někdo přijít na tu vstupenku 102krát, tak to je trošičku moc, myslím si, že už úplně na všechny. No a ještě tady mám jednu zprávu, Honza nám tady píše, ahoj, přijde mi to naprosto v pořádku, když jdu na fotbal nebo na hokej, tak se taky skenují obličeje a to tam není tolik lidí jako na Beats for Love Honza. Doufám, že teda v Ostravě ještě obličeje neskenují, ale možná jinde v republice už je ono. Hele, zvykněme si na to, já to mám takhle, že prostě je to nutnost. Je to nutnost už jenom proto, že když tam půjde někdo se zlým úmyslem, tak ho budou velice rychle mít chyceného.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: jasně, i úžasný drum and bass hrajeme tady u nás na Freshi, Nitsky a Rio. No a mám pro vás ještě jednu pozvánku hned na zítřek, protože mezi 16. a 17. hodinou tady budeme mít vzácného hosta a tím je David Moravec a budeme se bavit o štěrkovně Open Music. Jo? A věřte nebo nevěřte, tenhle ten pán nám dokonce donese i nějaké volné lístky, tož štěrkovna Open Music, to je další festiák, který se koná u nás na Ostravsku. Tak držte vlnu!
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: DAB FM anebo apka.

0: Doprava.
1: 17. hodina se blíží a s ním i Fresh Mix s Alešem Brunou, ale my se teď ještě podíváme na dopravu. Máme tady aktuální dopravní nehodu v ulici Těšínská, je to kousíček od hotelu Taurus, to znamená, to jsou Radvanice. Dávejte si pozor, jsou tam dva osobáci v sobě. No a jak už jsem říkal, Fresh Mix a Aleš Bruna, tuším, tam budou zase nějaké novinky, protože je úterý. No a když je to úterý, tak po 19. hodině taky DJ Daniel a Dirty Vibes. Mějte se fanfárově. Ahoj.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Jinak playlist této první hodinky, jako vždy můj a frešácký Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení do vašeho mobilního zařízení. A je to vlastně přehled novinek z ET.

tohle to už je taková pohodovka, countryovka, pop countryovka, Mr. Neo. Jo, ten Neo, který dělal taneční věci tak 15 roků zpátky. Mr. Sandra.

dáma, která má nezaměnitelný hlásek, chtěla vydat celý album a tohle je písnička s ní, už to taky hrajeme u nás na Freshi. Beberexa, One Day.

americký písničkář Kyle Urban a jeho nová verze slavného je to Summer Breeze, udělaná trošičku tanečněji. Původně je to 70, tedy hit ze 70. let. A takhle krásně to našlápili kluci z Ultimixu.

Tak pomaličku, ale ještě to tlačíme do tanečna v rámci úterka na Fresh in the Mix. Americká Slater. Její dance. Budeme tancovat za chviličku.

Písnička na povídání se stala virálním hitem, možná taky díky vystoupení u Jimmyho Fallona, kde zaujela tím, že vystoupila outfitu z víčky od plechovek. Hodně zajímavé.

Zpěvačku Ariany Grande jste určitě poznali. Tohle to je taneční remix, Ultimix, Ulti Remix. Hey that I made you love me. Tak, už jsme v tanečnu.

když už jsme těch tanečních remixů nebo zrychlených verzí, našlapaných verzí. Ještě Ella Langley a Morgan Wallen, taky původně pop countryová věc, taková příjemná, zádumčivá, baladická. Takhle to našlápli remixéři. Kdo umí, ten umí. Klobouček. I can't love you anymore.

Nebudeme si pouštět jenom taneční remixy, ale pustíme si i klasické taneční věci, protože německý topik ten překvapil ze Sárou. Tic Tac. To je taneční pumbalice.

Pravdou je, že tam toho moc nenaspívají textově, že jo, haha. Ale na TikToku docela slušný nástup a vypadá tak taky, v těch klubových samozřejmě, tanečních.

finále té první úterní části ještě fotbalová skotská hymna a Ned Nevens Home. Koukal jsem, že to taky nebudou mít jednoduché postoupit ze skupiny. Ne, vůbec nemožné. Takže je fotbal.

0: Fresh Radio. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte polary.cz.
0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
11: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Tak jsem zpátky in the mix v rámci úterka. Tohle to je Stella Left. A taky Boston v tanečním mixu. Hezký poslech. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Tam najdete i odkaz, kde a jak si mix znovu poslechnout, pokud se vám líbí. A já se snažím. Freshman.

Americká zpěvačka Meghan Trainor se pořád snaží udělat takový hit, kterým začala. Podobný, stejně úspěšný All About the Bass, vzpomínáte? Tohle je Shimmer.

americký techno DJ Lenter Giordani. Je z New Yorku, teď momentálně dělá v Amstru. Je aktuální věc. Šlape, chytá se a lítá kluby. Je v playlistech různých DJů po světě. Tady je na Freshy in the mix.

Jedeme tanečně na Fresh & Mix v rámci úterka. Tohle to je australský houseový DJ Sonny Forer, můj oblíbenec, a jeho Feel Again. De facto úvodní track jeho 6. studiového alba. Ale jo, dělá to dobře. Prostě mě baví. V současné době žije v Londýně, pravda? A každý, nebo skoro každý jeho současný track jde do hitparád. Tak je to ostřílený borec, což má 40.

Já, já, pozdravili jste taneční klasiku z roku 1996. Funky Green Ducks, jejich Fired Up, v novém remixu, v remixu roku 2026. Tak, tancujeme na Fresh in the Mix.

dobrou taneční muziku. Tak za chviličku vás na Freshi v rámci dnešního mixování čeká Fresh Party House Mix číslo 13, tady dneska jeho první půlka, zítra druhá. A to jsou samé staré pecky, taneční pecky, houseové pecky, klubové pecky z minulosti. Různých stylů, různých žánrů, taky různého věku, tak doufám, že budete u toho.

Silva Bomba, britský garážový DJ, se s touhletou písničkou dostal dokonce do britské hitparády, do té současné a docela vysoko. On Tonight.

Harry Edwards, bývalá členka kapely Little Mix na soulové dráze. Prošla si taky X-Factorem, když ji vybírali mezi hvězdy. Passenger Princess.

World Cup Champions, nebo taky Champions. Opět mistrovství světa ve fotbale. Tohle původně byla neoficiální písnička, pak jsme udělali oficiální, protože se neuvěřitelným způsobem chytla. Protože americký streamer a hudebník iShow Speed je prostě geniální v tomhletom stylu. Videoklip natrčil na Miami a lítá tam v dresu Cristiana Ronalda. Ač je fotbal!

připomínám kompletní playlist na mém Facebooku o Nafrešáckém. Tohle byly novinky a premiéry z klubů a éteru po celém světě. Taky hodně fotbalu, pravda, že jo? Za chviličku pokračujeme, sliboval jsem starou taneční muziku. Takže třeba DJ Tonka, nebo Laurent Wolf, nebo Milk and Sugar. Dneska první půle Fresh Party mixu, House mixu. Opět playlist na Facebooku a zítra si dáme druhou půlku. Tak nikam nechodit. Jsme fresh.

0: Fresh Radio. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Noha, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tak jsem zpátky, přesně jak jsem připomněl, avizoval druhá část Fresh Party House Mixu s pořadovým číslem 13. Playlist na mém Facebooku už od včerejška, tohle to je druhá půle. 2002, britský Tim Deluxe a Sam Obernik. The Just Want To Do, hezký poslech. Fresh Mix a Aleš Brud.

Tak tak, jedeme staré pecky, staré taneční, klubové pecky. I Feel For You, francouzský Bob Sinclair. Rok 2000 a vysemplovaný Serone. A ve videoklipu Geislerka. Vzpomínáte?

1995. Německý Calvin Rothain a jeho rýbičbická I Believe. A Fresh The Mix. Vzpomínáme.

Mambo Italiano. Takhle zahájili v roce 2000, tedy na přelomu tisíciletí, britští Shaft, britské duo.

Dave McCallum 2004. Jeho sprostý song taky řádil v klubech tehdejší doby a vlastně dodnes. Jeho Bitch. Dave potom stál u zrodu projektu Jan Van Dahl. Další velice úspěšný eurodanceový projekt tehdy.

Max Stein and Fresh na mix, sjížíme staré pecky, Inno Mix, Fresh Party House Mix číslo 13, už 13 hodinek staré muziky jsem pro vás namixoval, najdete na mém Mixcloudu nebo na Freshátském. Dneska druhá půl, včera první, playlist na mém Facebooku.

Pokud si dobře vzpomínám, tak to byl první single v britské hitparádě, který se dostal na špici od portugalského umělce. DJ a producent Rui da Silva, jeho Touch Me in the Morning. 2001, klubovka, fantastická i po letech. Samozřejmě originální verze.

0: 2001, to byly ještě doby, kdy jsme s Jirkou Javorským dělali sobotní dance party. Chocolate Puma, I wanna be with you. Tohle tu písničku si náhodou přesně pamatuju, byla naše oblíbená tehdy.
1: You're done.

1999, Feeling for You, francouzská dvojice, Cassius. Vím, že pak ještě existovala verze od Avicii, ta byla taky hodně úspěšná ve své době. Jinak prapočátek tohoto songu je v 70. Je to vysemplovaná 70.

Tak, tlačíme to do finále, to naše dnešní vzpomínání, taneční vzpomínání. Fresh Party House Mix číslo 13, připomínám, jeho druhá půle dneska. Playlist na mém Facebooku a tohleto je You Are Not Alone. Rip Hopový Bridgetí Olive 1996. Dneska písnička, která je absolutní klasikou.

0: Originál samozřejmě 1996, pak přišly i verze třeba od ATV později, o 10 let, plus minus. A písnička se pořád vrací. Takový romantický taneční song.
1: Fresh Mix s Alešem.

Taneční romantika ve finále. Let me be your fantasy. Brští Baby D. 1994, no vyšlo to 92, ale hitem se to stalo opravdu až o dva roky později.

Tak co, hezký výlet do minulosti, ne? Taneční minulosti. Baby, Let Me Be Your Fantasy, připomínám, Fresh Party House Mix číslo 13. Zase si to někdy zopakujeme, ale asi až po prázdninách. Jo, o prázdninách budeme užívat sluníčka.

0: Rádio. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Oslavit výročí svatby stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Tak, je tady finále. Středečního mixování je tady předělový megamixík, troška melodického hauzíku, melodických předělávek Iduana, Learn to Fly. Skválně, jestli si vzpomenete, kdo to zpíval v originále, ale v této podobě, v této verzi je to velice příjemné. Hezký poslech.

předání Gotye. Australský Gotye s Kimbrou. Tak a takhle už to příjemně dojedeme až do konce. Zítra po 17. zase In The Mix.

0: Fresh Radio. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Jsi slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

0: více na housepro.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Letní rande. Stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.
7: Loud voices in my head, bright lights, and I'm thinking, heart racing in crowded spaces, how did I get it? And I'm thinking.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Flash.
1: Flash Radio.
2: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
0: Stay fresh all day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
5: Keď sa vozíme, my tak je to ulicami a nikdy sme není sami. Keď sa vozíme, my sledujem okolí a pred očami mení sami.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

tom, to jsem vyrastal. Doba je náhlá, vů, u nás na východě se tomu právě chára, a vyzlečím tě z drahý.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Čus našel. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: to. Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš s těma hous, neříkej jim, čím se živíš. Kranu, aby s tebou aj zoudovačskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami tím.

0: Po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelenem míst. Nejsilnější přežij.
1: Flash!

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Six iceberg, bělé víno, čtyři čerešně na to babič v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu